Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. All you need to say is hey!

Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jižní Čechy se po bouřkách ocitly bez proudu. Na Slováky se žene další daňová smršť a norští hokejisté slaví senzační bronz. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Bouřky na jihu Čech připravily o elektřinu na 10 000 odběratelů. Omezení dodávek se dotklo hlavně Českobudějovicka. Poruchy způsobily především popadané stromy a větve. Kvůli tomu museli do terénu i jeho čeští hasiči, zaměstnalo je i čerpání vody ze sklepů. K nedělní 16. hodině měli přes 100 výjezdů. Na jihu Čech místy napršelo i přes 40 mm, tedy 40 litrů na metr čtvereční. Nejvíc voda spláchla Trhové Sviny a stanici Ktiš. Varšava omezí dostupnost alkoholu. Od pondělí začne v polské metropoli platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. Už v březnu o tom téměř jednomyslně rozhodlo varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 22 do 6 ráno následujícího dne. Jedinou výjimku budou mít obchody v bezcelní zóně na letišti Frederika Chopina. Píše o tom agentura PAP s tím, že omezení se netýká barů, hospod a restaurací. Na Slováky se žene další daňová smršť. Zdražit mají nákupy potravin i léků. V parlamentu je totiž už ve druhém čtení návrh, který umožní samosprávám zvýšit daně z větších obchodních a podnikatelských nemovitostí.
2: Zaviesť sa má osobitná miestna daň pre obchody s predajnou plochou nad 500 štvorcových metrov. Dotkne sa nielen supermarketov a hypermarketov, ale aj stavebným, záhradníctiev, predajní nábytku, lekární či fitness centier. Tieto prevádzky už avizujú, že novú daň jednú do konečných cien pre zákazníkov, a to aj v segmente základných potravín. Hrozí aj zatváranie menej rentabilných obchodov na vidieku. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Norští hokejisté slaví senzační bronz. Kanadu porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo senzačně 3-2 v prodloužení. Severané tak získali první medaili v historii světových šampionátů. Vítězný gól v dramatickém zápase padl 3,5 minuty po konci normální hrací doby. Norové předtím ztratili dvoubrankový náskok až v samém závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana. A na závěr doplním počasí. V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Yes, isn't it wild? Oh, isn't it wild? Yeah, isn't it wild? Oh!
1: Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká policie zatýkala německého zločince. Čapkův piják zlomil aukční rekord a čeští fotbalisté před odletem porazili Kosovo. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Policie na české dálnici zatýkala německého zločince. 45-letý muž je podezřelý z násilné smrti 38-leté ženy. Další 20-letou příbuznou muž zranil. Podezřelí i obě oběti jsou podle německé policie z Afghánistánu. Ujíždějícího cizince policisté ze společného německo-českého centra Petrovice Švandorf vypátrali právě na dálnici v Česku. Následně ho zadrželi mezi Prahou a Brnem. Obraz Josefa Čapka trhnul aukční rekord. Dílo s názvem Piják se v neděli v Praze vydražilo za rekordních víc než 34 milionů korun v aukci galerie Kodl. Olejomalba z roku 1919 přitom začínala na vyvolávací ceně 9 milionů korun. Piják je podle galerie vzácnou ranou prací Josefa Čapka. Malba zobrazuje muže u stolu s kloboukem na hlavě zahleděného do sklenice vína. Obraz je příznačný pro Čapkův kubismus přelomu 10. a 20. let 20. století. Předchozí Čapkův autorský rekord byl přes 30,5 milionu za obraz Nevěstka při aukci loni na podzim. Americkým dětem končí školní rok. Prázdniny ve Spojených státech trvají skoro 3 měsíce. Pro miliony pracujících rodin to znamená obrovský organizační a hlavně finanční nápor. Za jediný týden letních příměstských táborů platí rodiče v přepočtu 10 000 korun, pokračuje Hedvika Miller.
2: Letos za všechny prachy, tak by se dalo nazvat to americké. Děti slaví vytoužené volno od školních povinností a rodiče řeší, jak zaplatit těch 12 týdnů volna. Ceny táborů i hodinové sazby za hlídání nezletilých ratolestí doslova raketově rostou. Pro rodinu s více dětma tak léto může přepočtu přijít až na 200 000 korun českých. A to se nepočítá útrata za letní dovolenou. Nejdražší tábory jsou ve městě New York nebo v kalifornském San Francisku.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Před vstupem do světového šampionátu odehrají 4. června v New Jersey generálku proti Guatemale. A na závěr doplníme počasí. V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer ale budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat a nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer v 11. tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jižní Čechy se po bouřkách ocitly bez proudu. Na Slováky se žene další daňová smršť a norští hokejisté slaví senzační bronz. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Bouřky na jihu Čech připravily o elektřinu na 10 000 odběratelů. Omezení dodávek se dotklo hlavně Českobudějovicka. Poruchy způsobily především popadané stromy a větve. Kvůli tomu museli do terénu i jeho čeští hasiči, zaměstnalo je i čerpání vody ze sklepů. K nedělní 16. hodině měli přes 100 výjezdů. Na jihu Čech místy napršelo i přes 40 mm, tedy 40 litrů na metr čtvereční. Nejvíc voda spláchla Trhové Sviny a stanici Ktiš. Varšava omezí dostupnost alkoholu. Od pondělí začne v polské metropoli platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. Už v březnu o tom téměř jednomyslně rozhodlo varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 22 do 6 ráno následujícího dne. Jedinou výjimku budou mít obchody v bezcelní zóně na letišti Frederika Chopina. Píše o tom agentura PAP s tím, že omezení se netýká barů, hospod a restaurací. Na Slováky se žene další daňová smršť, zdražit mají nákupy potravin i léků. V parlamentu je totiž už ve druhém čtení návrh, který umožní samosprávám zvýšit daně z větších obchodních a podnikatelských nemovitostí.
2: Zaviesť sa má osobitná miestna daň pre obchody s predajnou plochou nad 500 štvorcových metrov. Dotkne sa nielen supermarketov a hypermarketov, ale aj stavebnín, záhradníctiev, predajní nábytku, lekární či fitness centier. Tieto prevádzky už avizujú, že novú daň jednú do konečných cien pre zákazníkov, a to aj v segmente základných potravín. Hrozí aj zatváranie menej rentabilných obchodov na vidieku. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Norští hokejisté slaví senzační bronz. Kanadu porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo senzačně 3-2 v prodloužení. Severané tak získali první medaili v historii světových šampionátů. Vítězný gól v dramatickém zápase padl 3,5 minuty po konci normální hrací doby. Norové předtím ztratili dvoubrankový náskok až v samém závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana. A na závěr doplníme počasí. V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: Rosemann Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer v 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak pěkný vám ráno, takhle v 6 hodin v pondělí 1. června, no další měsíc před námi. Laura slaví svátek, máme svátek všichni úplně, protože děckama asi nepřestaneme nikdy být, takže to akorát takhle. K tomu přibyl Den rodičů světový a ještě Světový den mléka, takže si dejte jednu skleničku takhle po ránu, víte, co to s váma udělá. Nicméně, samozřejmě jdeme i na muziku. New Radicals, Revivalist, taky Offspring a spousta dalšího. Venku máme krásně po dešti, ono ještě někde teda ještě doznívá, doznívat ještě dlouho bude. V každém případě zdravím i Pišta, takže pěkný ráno.
1: Dobré ráno, co bych takový, Ron Wood má dneska narozeniny.
0: Proč tě neslyším? Jo, aha, protože ty seš jinde. Tady, teď
2: musíš
0: už tě slyším.
2: Zapnout teďka,
0: já jsem tě zapnul, ale jinde.
2: No nevadí. Ron Wood z Rolling Stones má dneska narozeniny, taky Alanis Morissette. A o jedné, ne o slavenkyně, protože nemá co slavit, si povíme v rámci rychlého přehledu. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Po bouřkách jsou lidé zranění i bez proudu. Marilyn Monroe by oslavila 100.

0: Finové jsou hokejovými mistry světa. Silný vítr a bouřky potrápily Česko. Lámali stromy a přerušovali dodávky elektřiny. Bez proudu bylo na jihu Čech 10 000 domácností. Mokrá silnice přispěla k nehodě autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou. Zranilo se 13 lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění. Další muž se zranil na hrudníku středně těžce. Podle policie v autobuse i v osobním voze cestovali cizinci. Silný vítr způsobil vážná zranění 50-letému muži na Plzeňsku. Na jeho stan spadl strom a muže zavalil. Záchranáři ho po vyproštění a ošetření převezli s mnohočetnými zraněními do plzeňské nemocnice. Předposlední část karlovarské dálnice D6 u Žalmanova má stavební povolení. Bagry by se měly objevit během podzimu. Zdržují se ale majetkoprávní přípravy, pokračuje Dušan Valenta.
1: Jde o část dálnice k Varskému letišti. Vznikne 7 km čtyřpruhu, který bude kopírovat stávající hlavní silnici. Pokud všechno klapne, stavět se začne ještě letos. Nicméně přípravné práce jdou pomaleji, než se čekalo. Podle ředitelství silnic a dálnic to může až o rok prodloužit dokončení celé trasy. D6 u Varů se proto mohla otevřít až v roce 2029.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Přesně před 100 lety se narodila Marilyn Monroe. Americká herečka byla symbolem krásy i hollywoodské slávy. Diváky si získala nezapomenutelnými rolemi. Ve snímcích páni mají radši blondýnky, slaměný vdovec nebo někdo to rád horké. Role Sugar ji vynesla Zlatý globus. Posledním jejím dokončeným filmem se stalo drama Mustangové, natočené podle scénáře jejího tehdejšího manžela Artura Millera. Poslední roky svého soukromého i profesního života herečka bojovala se závislostí na uklidňujících lécích. Život Marilyn Monroe skončil v 36 letech.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Hokejovými mistry světa jsou Finové. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. Bronz si ze šampionátu odvezli Norové. Ti senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Získali první medaili v historii mistrovství. Paul McCartney chce nahrát song s Princem, a to i přesto, že ten už je 10 let po smrti. Legendární Brooke naznačil svoji představu v pořadu BBC Radio. Podle všeho by ho chtěl oživit pomocí umělé inteligence a pravděpodobně by tak mohl znovu nahrát pecku Kiss z roku 86. Kdy a jak se tak stane, je v tuhle chvíli ale ještě ve hvězdách. Dnes čekejte zataženo až oblačno, déšť, přeháňky, maxima kolem 20.
3: Co není ve hvězdách a dneska nebude ve hvězdách, rozhodně tak je doprava, protože ta bude někde komplikovaná. D25 km na Rozvadov u sjezdu na Bavorini. Samozřejmě tady kouká takhle. Narazil osobní auto s nákladním do svodidel, takže tam bacha. A pozor na Smíchově Jindřicha Plachty, křižovatka se staropramenou. Dvě osobní auta.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No a než se dostaneme k dopravě, která tady bude přibližně za nějakých 5 minut, tak si dáme ještě Judas Priest, no a tuhle tu partičku myslím, že v Ostrava Areně 2. srpna letošního roku. Tak pondělí 1. června, pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: D5 na Prahu, 119. Exit 119, takhle, pardon, prosím vás, je to od Benešovic, tady bacha, dvě osobní auta, na Vsetínsku, Valašské Meziříčí, Seifertova ulice, tři osobní auta, a D7, 13. kilometr na Slaný, pozor, dodávce se uvolnil vlek, zůstal stát v levém jízdním pruhu, tak do toho nevlíkněte. Šťastnou cestu.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
0: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky Pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: tak venku kolem 14.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: A dáme si fleše, pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. Maltský premiér Roberto Abela oznámil vítězství své labouristické strany v předčasných parlamentních volbách, které se konaly v sobotu. Generální tajemník opoziční nacionalistické strany Charles Bondelov prohlášení na porážku uznal. Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Dánský cyklista Jonas Vingegaard při své premiéře vyhrál Giro d'Italia a do konečné nominace českých fotbalistů na mundial se nedostali útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou.
1: Rádio Rockzone.
0: No, šup, jedeme dál, samozřejmě další muzikou Marilyn Manson, no a podíváme se za chviličku taky na počasí.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A doprava už nám sílí, protože 6.38, že jo, tak klasika samozřejmě. Pojďme na ty silnice D7, 13. kilometr Naslaný, pozor, z dodávky uvolněný vlek zůstal stát v levém pruhu, takže tady opatrně. D7, 15. kilometr, tam je právě dopravní nehoda osováku s vozíkem, které po nehodě stojí u Krajnice, takže tady s opatrností projedete. No a D5, 20. kilometr na Plzeň, došlo k dopravní nehodě, neprůjezdní, je tady jeden jízdní pruh, takže i tady počítejte se zdržením. Pojďme do Hradce, Bezručova ulice, křižovatka s Dykovou, dvě osobní auta.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Na to slíbené počasí, ano, samozřejmě vyšlo to, takže se nám zatáhlo a tenhle ten týden bude tak trošičku jako na houpačce. Sluníčko, déšť, sluníčko, déšť. Dneska zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, teploty jen do 22 stupňů. Na úterý bude malá oblačnost, během dne od západu pozvolna bude oblačnosti přibývat. Teploty do 26, samozřejmě i tady se přidají přehánky nebo bouřky. No a středa, velká oblačnost s deštěm, přehánkami, bouřkami. Teploty v noci 16-12, přes den do 22.
0: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
5: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
4: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
5: Lesmes. Les stres.
0: Rosemann Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Rádiu Rock Zone.

0: Tak 1. června pondělí Laura slaví svátek, no a my se taky podíváme samozřejmě.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assista.
0: Přesně tak, na to, jak se jede. Tak na Tachovsku, na výjezdu z Nového Spody u Nabor, je to u sjezdu z dálnice D5, a varovalo osobní auto mimo silnici. Jak to vypadá v Praze, Lenko?
2: Čau, Mišáku, hezké ráno. V ulici Mladých Běchoviců křižovatky Spodní Katalskou se střetlo osobní auto s nákladním. Začíná ranní špička, kolony jsou třeba na východní Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov, v Liberecké do Holešoviček nebo na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi Lochkovem a Ořechem. Z Global Assistance, Lenka.
0: Pozor na Praze 9 na proseku Prosecká u křižovatky s Kundratkou směrem na Libeň, boudala dvě osobní auto. Takže i tam opatrně. No a ještě Bezručova, Hybešova v Hradci Králové, pozor, dvě osobní auta v sobě.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
13: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
12: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
13: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
12: Tak dej odběr našemu kanálu.

Tak a teďka pozor, protože dneska otvíráme jednu takovou další část naší hry o vstupenky na naší party, která se bude konat 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchovské náplavce. Od 7:30 budou hrát Totální nasazení a potom Portless. Vstup na loď už bude v 18:30 a pozor, v 10 hodin dopoledne otvíráme na smsticket.cz prodej vstupenek na naší party. Nebojte se vůbec ničeho. Party za 0 korun do vyprodání. Takže kdo to stihne? Má to jasný. Kdo ne? Bohužel smůla.

0: Sídr za námi 6.59, no a máme tady Mezinárodní den dětí, Světový den rodičů, Světový den mléka a pozor, Světový den papoušku. Máš papouška?
1: Nemám papouška.
0: Nemáš papouška. Nedoporučuju ti, je to velice náročné zvíře. Pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Kdybyste chtěli dneska vyrazit na nějakou kytarovku do klubu, tak máte smolíka. Nikdy jsme nic nevyhrabali a tak si dáme rovnou všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Meteorologové prověřují přítomnost tornáda na Prachaticku. Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu a The Rolling Stones se vrátí na pódia. Krajský soud v Plzni dnes rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Leibichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. Původně byla odsouzena jako muž Sven Leibich. Úředně se změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. U Aše na Chebsku ji na základě evropského zatykače zadrželi 9. dubna detektivové přezdívaní Lovci Lebek. Soud ji poté poslal do vazby, kterou tráví v plzeňské věznici. Soud v Hale v roce 23 tehdy ještě Leibicha poslal na rok a 6 měsíců do vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. S odvoláním odsouzený neuspěl, pak si úředně změnil pohlaví, podle médií proto, aby se dostal do ženského vězení. Na jihu Čech se zřejmě objevilo slabé tornádo. Uvedl to na X-ku Český hydrometeorologický ústav. Vyskytnout se mělo včera odpoledne ledne na Prachaticku v okolí Netolic. Mobilním radarem byla zachycená přízemní rotace. Přesná poloha a síla tornáda je nejistá. Meteorologové proto hledají případné svědky tohoto úkazu a informace o škodách. V Rakousku u hranic s Českem včera blesk zapálil věž zámku. Na dálnici směřující na západ do Vídně popadaly stromy a poškodili několik aut. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které se nemohly dostat ke břehu. Ve Štýrsku z přírodního zábavního parku záchranáři evakuovali skoro 390 lidí, které v areálu s lanovkou zaskočil liják a vichřice.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu u Nisy. Koupit by ho mohl místní prvoligový klub FC Slovan, který na něm hraje své domácí zápasy. Radnice si od případného prodeje slibuje přilepšení rozpočtu o stovky milionů korun. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert říká, že udržování stadionu je pro město nákladné.
3: Fotbalový stadion čeká třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilý, a to se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech. Proto jsme se rozhodli zvážit tu variantu, prodat ten areál.
1: Záměrem by se mohlo liberecké zastupitelstvo zabývat na svém červnovém zasedání, pokud se město na podmínkách s klubem domluví finálně.

0: Finální rozhodnutí bude na novém vedení Liberce, které vzejde z podzimních komunálních voleb. Mick Jagger prohlásil, že se nemůže dočkat, až se z Rolling Stones vrátí na pódia. Rockové legendy se momentálně chystají 10. července vydat své v pořadí už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues. Ačkoliv je nové album na spadnutí, Stones zatím nemají naplánované žádné termíny turné, kterým by ho podpořili. Koncem roku 25 potvrdili, že zrušili plány na britské a evropské stadionové turné pro letošní rok, protože se Keith Richards nemohl zavázat k jeho odehrání. Nedávno však naznačil, že by na šňůru mohli vyrazit příští rok. Totéž naznačil i Mick Jagger. Dnes čekejte zataženo až oblačno, deštivo, maxima kolem 20.
1: No a na silnicích tam bude pěkně veselo. D1, 8 km na Prahu, sjezd na Čestlice, dvě osobní auta. V Brně Pionýrská, na křižovatce se Střední, taky dvě osobní auta. A dvě osobní máme na Prachaticku v sobě, v Netolicích, v Obecní ulici. Jeďte opatrně.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: No a takhle po ránu třeba Rammstein nebo David Bowie za chvilku. 7.03.

0: Tak deštníky se vám dneska budou hodit, protože dneska v průběhu celého dne dešťové přehánky jsou hlášeny. Teploty ale ty budou poměrně nízký, do 24 stupňů. Tak aktuálně nám to ukazuje nějakých 14-15 stupňů. 7 hodin 19 minut. No a Laura slaví svátek. K tomu přidáme dopravy, nebo dopravní informace. No a hned zatím se skladbičkou Cutback Marmozec.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A ještě, aby jsme dodali nějaký ty informace pro řidiče, tak Lenko.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Začala ranní špička, kolony jsou mimo jiné na východní Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov. Popojíždí také Liberecká do Holešoviček. Kolony očekávejte na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště mezi Jesenicí a Lochkovem. Global Assistance, Lenka.
0: Kbelská ulice směrem na Hloubětín. Pozor před nájezdem na Novopatskou, tam nákladní auto s dodávkou. Pojďme na Novojičínsko, ve Frenštátě pod Radhoštěm, ulice Školská, osobní s cyklistou. No a ještě tady mám Havlíčkův Brod, Havířská ulice, je to z centra, za kruhovým objezdem s Průmyslovou. Havarovalo tady taky osobní auto, takže i tady opatrně. No a ještě pozor, nákladní s dodávkou na dálnici D1, je to směrem z Brna na Vyškov, 199. kilometr.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma.
7: I moje hračky. Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
12: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rock Zone.
0: Tak jak jsem slíbil, Marmozec, jsou tady 7 hodin 22 minut a my si dejte pozor ještě na Kutnohorské ve směru do centra. Je to u sjezdu na Štěrboholskou spojku, osobák s nákladním. Trošku tam brání provozu.

0: poslední měsíc ve škole, že jo, samozřejmě všichni se těší na léto, ale to ještě bude trvat. Tak máme zaprvé 1. června. Eros jsme za chvilku, ale teď piš to.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Vláda by se na dnešním jednání mohla vrátit ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev. Plán kritizují experti. Dnes kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování. Novým předsedou KSČM se stal stranický mluvčí Roman Roun. Ve druhém kole porazil místopředsedu Milana Krajčů a v čele strany vystřídal Konečnou. Zrušení zbývajících sankcí je zásadní pro oživení syrské ekonomiky, řekl syrský prezident Šara v telefonátu se svým americkým protějškem Trumpem. Čeští fotbalisté v předposledním přípravném utkání před mundiálem porazili Kosovo 2-1. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé do grandslamového čtvrtfinále. V osmifinále Roland Garros porazil Rusa Andreje Rubljova 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pěkný ráno, 7 hodin 36 minut, pojďme se podívat opět na to, jak se nám jede. Jede se nám hlavně v dešti na některých místech. Na Zlínsku Kudlov, pozor, Václavská ulice, 2 osobní auta. Na Semelsku výjezd ze Všeně na Podhájí, tady havarovalo osobní auto. Ve Zlíně Tomáše Bati třída, tady od Otrokovic u křižovatky s Antoninovou, taky 2 osobní auta. No a Libušská ulice na křižovatce na Močále, pozor, tam 2 osobní auta. Kutnohorská do centra, u sjezdu na Štěrboholskou spojku, osobní auto s nákladním. Samozřejmě z dopravy je toho víc, nicméně pokud máte nějaký dopravní info, vy klidně volíte 605 222 007.
0: Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer v 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Dneska nás bude trápit trošičku déšť, přehaňky, samozřejmě, takže na těch silnicích taky opatrně. Lenko, jak to jede?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V Belské ulici směrem na Hloubětín před nájezdem na Novopatskou se svetlo nákladní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením od Sínovecké. V ulici v Holešovičkách směrem do centra u sjezdu na Zemkovou se srazila dvě osobní auta. Kolona sahá až na Sínoveckou. Na Kutnohorské ve směru do centra u sjezdu na Štěrboholskou spojku se srazilo osobní auto s nákladním. A doprava v Praze odpovídá ranní špičce. Kolony jsou třeba na Pražském okruhu v obou směrech.
1: Trochu komplikace budete mít v Čumperíkově ulici mezi křížením Klecanská a Šiškova. Tady omezení kvůli pracem na vodovodním potrubí, to potrvá až do pátého, tedy do pátka. Jinak samozřejmě Plzeň, Regensburská ulice na Kruháči stojí odstavené nákladní auto, takže projedete s omezením. No a ještě tady mám pro vás informaci z Liberce, Uralská ulice se Švermovou, dvě osobní auta.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
5: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
4: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
5: Lesmes. Les stres.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
14: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

Já vím, máme pondělí teprve, ale do víkendu to uteče, takže na vás čekají další festivaly. Tak třeba Kamenice, což je takový alternativní festival v České Kamenici. Dále na vás čekají slavnosti Břeclav, kde vystoupí třeba Divokej Bill, Tři sestry nebo Škvor. To bude v zámeckém areálu Břeclav. Pak tady máme třeba ve Slavičíně Karpaty Hard Fest. No, bude toho zase hodně. Tady jsou Red Hot Chili Peppers, pěkný ráno.

0: Tak v Praze se potýkáte s kolonama, ale to nejen v Praze, samozřejmě 8. hodina je tady, dáme si informace a hned další muziku. Budou Horký žeslíže nebo Iron Maiden, pěkný ráno, piš to.
1: Dobré ráno, informace číslo 1, dnes má narozeniny Alanis Morissette.
0: No, hezky.
1: Tušíš, kolik tak může být? No, já to vím a vy se to rozvíte taky během dnešního dopoledne.
0: Počkej, to už tolik, jo.
1: No, to čumíš, co? Aha. Taky mě to vlastně jako překvapilo.
0: Tak to je dobrý.
1: Člověk jí má furt, no nic.
0: No jo, no, ano, přesně tak. Člověk jí má furt jako mladou holku.
1: Budeme si o tom dneska dopoledne povídat, teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čapkův obraz má aukční rekord. Maďarský premiér stupňuje tlak na prezidenta a Bucha se na mundial nepodívá. Obraz Josefa Čapka trhnul aukční rekord. Dílo s názvem Piják se v Praze vydražilo za rekordních 34 milionů korun. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30 milionů 600 tisíc korun za obraz Nevěstka. Olejomalba Piják z roku 1919 je podle galerie vzácnou ranou prací Josefa Čapka. Zobrazuje muže u stolku s kloboukem na hlavě zahleděného do sklenice vína. Obraz je příznačný pro Čapkův kubismus přelomu 10. a 20. let 20. století. V Maďarsku se rýsuje ostrý konflikt. Nový premiér Peter Maďar chce, aby prezident Sulyok rezignoval. Dal mu ultimátum do nedělní půlnoci. Maďarský prezident zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Tento týden se obrátil na poradní orgán Rady Evropy pro ústavní právo, aby spor posoudila. Maďar prezidentovi vzkázal, že ho dnes ráno i s ministryní spravedlnosti navštíví. Už dříve avizoval, že pokud dobrovolně z funkce neodstoupí, nechá ho odvolat. V Maďarsku volí prezidenta parlament. Zbavit ho funkce ale není snadné. Lze to pouze tehdy, pokud hlava státu úmyslně poruší zákon v souvislosti s výkonem funkce nebo se dopustí úmyslného trestného činu. Marilyn Monroe by se dnes dožila 100 let. Legendární americká herečka, zpěvačka a producentka se proslavila jako sex symbol Hollywoodu. Do světa filmu vstoupila nejprve jako modelka. Skutečný průlom jí přinesl film Asfaltová džungle. Proslavila se komediemi Páni mají radši blondýnky nebo Někdo to rád horké, za který dostala Zlatý globus.
3: Nepochybně začínají se vám zamažovat

0: I wanna be loved by you. But deedly deedly deedly dum. Boop boop be doop.
1: Celý život bojovala s psychickými problémy i závislostí na lécích. Zemřela v roce 1962 na předávkování. Dodnes existují alternativní teorie o jejím zavraždění.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Trenér národního mužstva má za sebou nejtěžší chvíle kariéry. Miroslav Koubek musel z finální nominace na mistrovství světa škrtnout 3 hráče. Do Ameriky se nepodívají Kabongo, Bucha a Ladra. Koubek prohlásil, že šlo o velmi silný a emotivní moment.
3: Tak s těžkým srdcem, asi nejhorší okamžik mítenecké kariéry. Museli jsme oznámit po dlouhé diskuzi a ještě i analýzy pro a proti 3 jména, které z nominace vypadly. Chtěl bych se pouštět vysvětlování to pro a proti, nebylo by to citlivé.
1: Česko se na mistrovství světa představí teprve po druhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech do turnaje vstoupí duelem s Koreou. Paul McCartney chce nahrát song s Princem, a to i přesto, že ten už je 10 let po smrti. Legendární Brouk naznačil svou představu v pořadu BBC Radio. Podle všeho by ho chtěl oživit pomocí umělé inteligence a pravděpodobně by tak mohl znovu nahrát pecku Kiss z roku 86. Kdy a jak se tak přesně stane, je v tuhle chvíli ale ještě ve hvězdách. Dnes čekejte deštivo maxima kolem 20.
4: No a podíváme se v rychlosti jenom tak stručně na dopravu, tak samozřejmě silnější doprava je. No a mám tady ve Vysočanské ulici na křižovatce nad Krocínkou směrem do centra nehody dvouosobních aut. D1 ve směru na Prahu, 192. kilometr, havaroval osobní auto s vozíkem a kolona zatím má přibližně 2 kilometry. A na Blanensku na trase Sloup, ostrov u Macochy, havarovalo osobní auto, projíždí se jedním pruhem.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
4: Žužu, malá a tuhle nudle, tak 8 hodin 5 minut.

0: Tak Iron Maiden budou mít speciální den, a to 14. června na Rock for People tady v Hradci Králové.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Což uteče jako voda, jestli máte lupeny. 8 hodin 22 minut, pojďme na silnice, jak to vypadá aktuálně, řekne nám Lenka, ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké ráno, na výjezdu z Prahy po dálnici D6 směrem na Karlovy Vary na 0. a 5. kilometru narazilo osobní auto do svodidel, počítejte se zdržením. V Praze 9 ve Vysočanské ulici u křižovatky s ulicí nad Krocínkou směrem do centra bourala dvě osobní auta. A v Praze pokračuje ranní špička, kolony jsou třeba na Pražském okruhu v obou směrech nebo na východní Štěrboholské a jižní spojici ve směru na Smíchov. Ucpaná je také hodně Strakonická do centra. Global Assistance, Lenka.
0: Pozor v Jablonci, tedy v Tanvaldě, v Palackého ulici na Jablonecku, takhle, tady dejte pozor na nějakou rozlitou látku na vozovce. Pelhřimov, Pražská ulice do centra, na křižovatce s Hodějovickou, dvě osobní auta. No a ještě tady mám poruchaný auto na 5. kilometru na Prahu na D8.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Visku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.
1: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Black Label Society, teď píš to.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hezký ráno.
2: Dobré ráno. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. Malcký premiér Robert Albela oznámil vítězství své labouristické strany v předčasných parlamentních volbách, které se konaly v sobotu. Generální tajemník opoziční nacionalistické strany Charles Bonello v prohlášení pro veřejnoprávní stanici porážku uznal. Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0 a navázali na výhru 4-1 v prvním poločase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Dánský cyklista Jonas Vingegaard při své premiéře vyhrál Giro d'Italia a fotbalisté Brazílie v předposledním přípravném utkání před mundiálem rozstříleli na Maracana 6-2 Panamu. Gólem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinicius Junior.
1: Radio Rock Zone.
0: 8.31, tady je Nirvana, pak taky Offspring.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak takový příjemný osvěžení vlivem srážek samozřejmě, no ale někomu to může dělat problém na silnicích. Takže jdeme se podívat na to, jak to vypadá. Na pražském okruhu 12 km na letiště je to za sjezdem na Zbraslav, to je tam poruchané vozidlo, takže tam bacha. Kutnohorsko výjezd do na Čáslav z Malešova. Tady havarovalo osobní auto do dopravního značení. Trasa z Bruntálu na Krnov za Novými Hřminovy. Záchranáři u havárie osobního auta taky. No a trasa z Plzně na Klatovy, je to sjezd na Dubňany, bouralo osobní auto s dodávkou. A ještě tady mám poslední nehodu, pozor, Horšovský Týn, směrem na Domažlice, dvě osobní auta. Jinak pozor, poruchaný osobní auto vám bude dělat problém na D8 ve směru na Drážďany, je to 74. kilometr. No a v Praze samozřejmě ještě budou doznívat kolony.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: A jak to s tím počasím bude, když už jsem to nakousnul? Tak vy dneska očekáváte samozřejmě deštivý počasí, mělo by být zataženo až oblačno. Na většině území dešť nebo přehánky a ojediněle se můžou vyskytnout bouřky. Teploty jen do 18, maximálně 22 stupňů. Jinak v úterý očekáváme teploty do 26. Bude malá oblačnost, během dne pozvolna bude přibývat oblačnosti více a později večer se na západě přidají přehánky nebo bouřky.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rokových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
1: No a tento týden se podívá na 20. výročí festivalu Mighty Sounds, který taky bude startovat letos, no a budou tady pořadatelé. Takže v případě dotazy můžete posílat na studio@rockzone.cz.

0: Tak a to, tak 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchovské náplavce budou hrát Portless a taky Totální nasazení. Vles je už od 18.30 a začínat se bude kolem 7:30. A pozor, dneska v 10 hodin se bude otvírat na SMS ticket prodej vstupenek na naší party. Nebojte se vůbec ničeho, je to za 0 korun. Takže de facto jenom potvrzení. No a bude to do vyprodání zásob. To samé ještě zítra a ve středu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale Saša vám to všechno řekne, která mě tady vystřídá za chviličku. Tak pojďme se podívat na silnice. Lenko.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Barandovský most na úrovni čerpací stanice Orlen stojí poruchané auto, připravte se na zdržení. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova je kolona od Evropské k letišti. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí fronta od Rudné od 6. kilometru až na pražský okruh Kořechu. A v Praze je silná ranní špička umocněná ještě deštěm, takže se připravte na zdržení na většině hlavních tras. V Global Assistance Lenka.
0: Za Horšovským Týnem směrem na Domažlice pozor, dvě osobní auta v sobě, takže omezení provozu, trasa z Plzně na Klatovy, je to na sjezd na Dubňany, pozor, tam bouralo osobní auto s dodávkou a z Bruntálu na Krnov za Novými Hermíny, tady taky záchranáři, havarovalo tady osobní auto, taky ty opatrně, šťastnou cestu zítra v 6 čus.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky Pankáči, pověstní Totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18.30.

0: Dáváte si muziku na tělo, dáváte si stále Radio Rock Zone za minutu, 9:00, krásný a pohodový ráno vám od mikráku přeje Alexandra Ptáčková. Dohráli nám Linkin Park, před náma samozřejmě další nálož skvělý muziky, ale mezi tím ještě drobný zastavení. Dáme si totiž zprávy s Pištem, ještě předtím popřeju krásný pondělí, dneska 1. červen, svátek slaví Laury, no a taky všechny děti, je Mezinárodní den dětí. Tak Honziku, co máš pro nás? Čus.
1: Dobré ráno, až teďka mi došlo, že je vlastně 1. června. No jo, tak takhle to je. No jinak nemám nic moc, protože nikde se dneska na kytáry večer nehraje v žádných klubech. Přestože má dneska narozeniny Ron Wood z Rolling Stones, hele.
0: No. A nikdo to nikde neslaví, skandální.
1: Ani Rolling Stones letos hrát nebudou, i o tom si povíme. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Brazílii mají podezření na ebolu, Finové jsou hokejovými mistry světa a The Rolling Stones se vrátí na pódia. Následky včerejších bouřek pořád doznívají, bez proudu zůstává 300 odběratelů. Od večera už energetici nehlásí žádné nové poruchy. Výpadky proudu zůstávají na jihu Čech a za černou hodinkou prostovky míst stojí jen 11 poruch na vedení vysokého napětí. Dráty a stožáry totiž poškodily padající stromy a větve. Původně bylo bez proudu 10 000 odběratelů. Problémy byly také v česko-rakouském pomezí. U našich sousedů zapálil blesk špičku věže na zámku v pohraničním Dobersbergu. Hasiči tam zasáhli za pomocí výsuvného žebříku. Počasí sebou možná přineslo i tornádo. Český hydrometeorologický ústav prosí na sociální síti X o pomoc obyvatele z okolí Netolic na Prachaticku. Aby se totiž potvrdilo, že šlo o opravdu o vzdušný vír, potřebují to nahlásit na to potřebné škody, jako jsou ulámané větve, poškozené domy nebo zvláště vyvrácené stromy. Předposlední část karlovarské dálnice D6 u Žalmanova má stavební povolení. Bagry by se měly objevit během podzimu. Zdržují se ale majetkoprávní přípravy, pokračuje Dušan Valenta.
3: Jde o část dálnice k Varskému letišti. Vznikne 7 km čtyřpruhu, který bude kopírovat stávající hlavní silnici. Pokud všechno klapne, stavět se začne ještě letos. Nicméně přípravné práce jdou pomaleji, než se čekalo. Podle ředitelství silnic a dálnic to může až o rok prodloužit dokončení celé trasy. D6 u Varů by se proto mohla otevřít až v roce 2029.
1: V Brazílii mají podezření na ebolu. Dva lidé po návratu z Afriky skončili v izolaci. 37-letý muž přicestoval z Konga. Má některé příznaky onemocnění, včetně horečky, což odpovídá definici podezřelého případu. Úřady uvedly, že u něj zdravotníci zjistili závažný zánět mozkových blan a dělají další testy. Druhý muž se vrátil z Ugandy. Má projevy virové infekce, jako je kašel, zimnice a střevní potíže. Měl pozitivní test na malárii a čeká ho také další testování.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejovými mistry světa jsou Finové. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. Bronz si ze šampionátu odvezli Norové. Ti senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Získali první medaili v historii mistrovství. Mick Jagger prohlásil, že se nemůže dočkat, až se The Rolling Stones vrátí zpátky na pódia. Rockové legendy se momentálně chystají 10. července vydat své v pořadí už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues. Ačkoliv je nové album na spadnutí, Stones zatím nemají naplánované žádné termíny turné, kterým by ho podpořili. Koncem loňského roku potvrdili, že zrušili plány na britské a evropské stadionové turné pro letošní rok, protože se Keith Richards nemohl zavřít.

0: vázat k jeho odehrání. Nedávno ale naznačil, že by na šňůru mohli vyrazit rok příští. To též teď naznačil i Mick Jagger. Dneska čekejte za to, no prostě deštivo, maxima kolem 20.
1: No je to nic moc, ale nevadí, aspoň jsme se trošičku svlažili. Pištovi díky moc za čerství informace. My si dáme v 9.03 samozřejmě další muziku tady na rádiu Rock Zone. Judas Priest, užijeme si taky Måneskin, Kabáty nebo Seether. A já připomínám, že taky startujeme pořad Objednej si svůj song, čili máš-li na něco chuť, sip to do mě, song@rockzone.cz a nebo 255 700 707. Krásný ráno.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ale no tak dobře, mrkneme se na to samozřejmě, jak jsme teď v čase 9.04 aktuálně na tom s nehodama, respektive kde se zdržíte. V Praze 4 v Chodovský na úrovni čerpačky OMV bourali dva osobáky, počítejte tady s omezením. Porouchaný auto hlásí D4 25. kilometr ve směru na Prahu, dejte tam pozor. Na Praze východ ve Struhařově naboural osobák do svodidel, na místě policie opatrně. No a ještě v Černokostelecký na křižovatce s ulicí Kříčanům taky dvě osobní auta v sobě, takže počítejte s omezením a šťastnou cestu.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jasně, bomrkneme to 2 hodiny 16 minut na drátě. Lenka, Leni, ahoj.
2: Ahoj, Sašo, hezké dopoledne. V Praze 9 na proseku v Lovosické ulici u křižovatky s Jetřichovickou směrem na Střížkov došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. V Bělohorské směrem do centra u křižovatky s Kukulovou stojí porouchané auto do kolony, vjedete u Bílé hory. V Novém Městě v Charvátově ulici u křižovatky s Vladislavovou došlo ke střetu osobního auta s nákladním. A v ulici Na Strži směrem z centra za křižovatkou s ulicí Na Pankráci narazilo osobní auto do zdi. Z Global Assistance, Lenka.
1: Děkujeme moc, já doplním D1. Na 4. kilometru před Průhonicema směrem do Brna narazil osobák do svodidel, doprava tady zpomaluje. Dávejte pozor a pojďme se společně mrknout, jak dneska bude.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: No tak nebude to úplně žádná hitparáda. Na druhou stranu, nevím jak vám, ale mě to docela bodne, že se po těch horkých dnech drobně ochladilo. Dnešní maxima 18 až 22 stupňů. Zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháníky. Sem tam zabouří, odpoledne a večer už ale pohoda, srážky budou ustávat. No i oblačnosti bude míň. 18 až 22 stupňů, tedy denní maxima, jak jsem zmínila, tak si pojďme na další pecky. Tady na Radio Rock Zone v následujících minutách Ariem, užijeme si je ale v živý formě Gwen Waves anebo pohodová příjemná záležitost od Stonů.
0: Radio Rock Zone.
3: Parvi léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
4: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: To se pište, koukneme na to opatrně v metropoli na křižovatce ulic Vršovická a u Slávie. Bouchly se tady dva osobáky, počítejte s omezením. Přesuneme se do Uhříně vsi v Bečovský. Na křižovatce s Podleskou se srazily dvě osobní auta, bacha i v těchto místech. Na čtyřce v Chodovský na úrovni čerpačky OMV a bourali dvě osobní auta. No a na Praze východ ve Struhařově naboural osobák do svodidel na místě policie, takže nohu z plynu i tady. A ještě doplním, že na D1 na 175. kilometru ve směru na Prahu stojí přímo na vozovce porouchaný auto, tak ať to do něj nenapálíte, blokovaný je pravý jízdní pruh. A my si dáme samozřejmě taky na Rádiu Rock Zone první song na přání. Napsala mi Alenka, ahoj Saši, zahraj cokoliv od kapely Ghost kolegyním do práce. Díky Alče, holky, mám to připravený, vybrala jsem krásnou záležitost Call Me Little Sunshine. Ať vám to hezky uteče.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Rosemont Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer v 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rockzóňáci, kdo jste si u nás minulý týden nevysoutěžil lupeny zdarma na párty Rádia Rockzón, která proběhne už ve čtvrtek 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce, kde nám zahrajou Totáči, potom Portles, kde budeme my všichni tady z Rádia Rockzón. Tak nesmutněte, už dneska v 10 hodin otevřeme na smsticket.cz prodej vstupenek na naši párty za pouhou nulu a bude otevřená do vyprodání. Tak se na to vrhněte, kdybyste náhodou nestihli, možnost budete mít ještě zítra a ve středu. Takže v klidu, pojďme si dát Queeny.
1: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak 9 hodin 41 minut. Pojďme se podívat na silnice. Nejvíc komplikací samozřejmě v Praze na devítce na proseku v Lovosický u křižovatky s Jetřichovou směrem na Střížkov. Došlo ke střetu osobáku s autobusem. Blokovaný je po nehodě jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte, trochu se tady zdržíte. Na křižovatce Vršovický a u Slavie dva osobáky po nehodě. I tady nějaký omezení v Uhříně vsi v Bečovský, na křižovatce s Podleskou taky dvě osobní auta po nehodě. I tady počítejte s nějakýma nepříjemnostma. No a ještě na Praze východ ve Strůhařově naboural osobák do svodidel na místě policie. Takže dávejte pozor, oči na stopkách.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Inu dneska zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle může i zabouřit. Nicméně odpoledne a večer už budou srážky ubývat, oblačnosti bude míň a nejvyšší denní teploty i tak příjemných 18 až 22 stupňů. Pojďme si dát do konce hodiny ještě nějaký pecky, mám pro vás třeba Rammstein.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
9: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
10: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12.

0: informace, veď?
1: Tak můžeme to zkusit, pěkný ráno ledne. Pokud byste chtěli dneska vyrazit na nějaký koncert, ať už na Totáče Portles nebo na cokoliv jinýho, tak máte Smolíka, protože v pondělí mají kucí muzikantský nohy na stole. Ale je světový den mléka.
0: Tak nějaký mléčný bar si chtěl doporučit?
1: Já právě vůbec nevím, co bych chtěl, jako v souvislosti s mlíkem asi nic. Bramborovou kaši si dneska uvařím, to je nápad.
0: Dobře.
1: K řízku. Narozeniny má třeba Alanis Morissette a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Modernizace Masaryčky staví vlaky v bubnech. Na uhrazení daně z nemovitosti zbývá den a Koubek má finální soupisku na mundial. Červen bude plný zajímavých událostí. Fotbaloví fanoušci už jsou natěšení na příští pátek 12. června, kdy začne nad ránem první duel Česka na světovém šampionátu proti Jižní Koreji. Ode dneška taky začíná stát testovat nový systém varování lidí při záplavách, výpadku dodávek elektřiny nebo vody při únicích nebezpečných chemikálií. Nouzové obyčejné SMSky mají totiž postupně nahradit upozornění, která se zobrazí přes celý displej mobilu, což umožní rychlejší a spolehlivější informování lidí o takových mimořádnostech. Dneska také začíná v části Břeclavska zákaz zalévání, mytí aut a napouštění bazénů pitnou vodou. Platí až do konce srpna, třeba i pro okolí Lednicko-Valtického areálu. A na žádost o novou zelenou úsporám si lidé počkají až do posledního červnového čtvrtka. Stát začne 25. přijímat žádosti o bezúročné úvěry pro běžné domácnosti a také přímé dotace pro zranitelné skupiny. Půjčka může být až 2 milionová. Dotace může dosáhnout až 400 tisíc korun. Modernizace Masarykova nádraží v Praze vstupuje do další fáze. Ode dneška do konce roku vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou končí na novém nádraží v Bubnech. Důvodem je pokračující rekonstrukce Masarykova nádraží. Pracovat se nyní začne na přestavbě střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do 2 splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí, že finanční úřady vyměří k částce úrok z prodlení. Veškerý výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se na dani vybralo přes 23,5 miliardy korun. Letos finanční správa očekává, že celkové inkaso daně bude v podobné výši jako loni.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Trenér Koubek předložil konečnou verzi nominace na fotbalový šampionát. Vypadla z ní trojice hráčů, útočník Kristof Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér zúžil kádr po přípravném utkání s Kosovem, kde Češi zvítězili 2-1. Český celek se na mistrovství světa představí poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale. V kinech stále běží hvězdně obsazený snímek Ďábel nosí Pradu 2. A jestli nemáte rádi multiplexy, skočte na něj dneska třeba do stylového kina pilotů, pokračuje Saša Ptáčková.
3: Andy se po letech vrací do světa Runaway.
4: Kdo to je? Ty ji znáš? Znám ji já?
5: Jsem Andy Saxová. Andrea?
6: Byla několikátou Emily.
4: Byla co?
3: Miranda v něm svádí boj s digitální dobou a slábnoucím vlivem tištěných médií.
4: Jsi tady, aby si nám pomohla s tím skandálem.
3: Emily a Nigel se mezi tím pohybují na vrcholu módního průmyslu a jejich cesty se znovu protínají ve světě špičkové módy.
5: Zírám, jak se změnila. Opravdu si mnohem sebevědomější. Na obočí si ale nesáhla.
1: Dnes čekejte zataženo oblačno, deštivo, maxima kolem 20.
0: No tak jo, to bylo vyčerpávající. Díky moc Pištovi a my si dáme tady na rádiu Rockzone samozřejmě další muziku. Já vám v tuhle chvíli posílám třeba Kiss, Coryho Taylora, Vanna Stovky nebo Red Hoty. No a připomínám, vlezte si na SMS ticket CZ a mrkněte se, jestli tam na vás nějaký lupeny za nulu zbyly. Budeme se moc těšit, že se všichni na Cargo Gallery 11. června uvidíme. Tak jo, pojďme na muziku.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No, jestli jste poslouchali Kiss za volantem, třeba se vám budou hodit následující informace. Lenka, ahoj.
2: Ahoj, Sašo, hezké dopoledne. Na Novém Městě na Masarykově nábřeží na křižovatce se Šítkovou ulicí se srazila dvě osobní auta. Na křižovatce ulic Vršovická a Úslávie se srazila také dvě osobní auta. Na pražském okruhu z dálnici D1 na Ruzeň po pojíždí roztrhaná kolona od Modletic až Kořechu na 12. kilometr a pak od Evropské ke sjezdu na letiště. Ve směru z Ruzině na Modletice zpomalíte mezi D5 a Ořechem a v návaznosti na to je ucpaná plzeňská D5 od Rudné. Global Assistance, Lenka.
1: Děkujeme, já připojím Ostravu v Místecký směrem na Frýdek Místek u nájezdu z Vítkovické. Se srazily dvě osobní auta, takže počítejte s nějakým omezením. No a teď si dáme další pecky. Mám pro vás novinku v podobě kapely Nickelback. Dáme si Oasis a nebo Nightwish naživo.
0: Radio Rock Show.
3: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
4: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
3: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
4: Lesmes. Les stres.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: 10:33 samozřejmě hodíme oko i na silnice, opatrně v Praze, ve spojovací na křižovatce s ulicí na Balkáně. Dva osobáky v sobě, počítejte s omezením. Na Novém Městě na Masarykově nábřeží na křižovatce se Šítkovou se srazily opět dvě osobní auta. Provoz je v těchto místech částečně omezený. No a v Ostravě v Místecký směrem na Frýdek Místek u nájezdu z Vítkovický. Taky nehoda dvou osobních aut, i tady počítejte s nějakým omezením. Až do 14 hodin tady na Rádio Rock Zone samozřejmě hraju i na vaše přání v pořadu. Objednej si svůj song a objednávka mi dorazila, napsal mi Venca. Ahoj do studia, prosím o zahrání mé oblíbené kapely Dropkick Murphys. We Shall Overcome, bude to pro všechny posluchače. Venca, tak vám to posílám.
0: Rádio Rock Zone. Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Rádio.

0: 10:41 stále ladíte Radio Rock Zone. Před malou chvíli mi volal Martin a ptal se mě, jak by se dostal k lístkům zadarmiko na naší, doufám, velkolepou party, která proběhne 11. června ve čtvrtek na Cargo Galerii, čili na Smíchovský náplavce. Společně s náma, společně s kapelou Totální nasazení a Portless. Prosím pěkně, pokud máte hluboko do kapsy a chcete samozřejmě lístky zadarmiko, není vůbec problém, navštivte smsticket.cz a teď pozor, do vyhledávače prosím pěkně rockzouňáci zadejte rock doc, buď rock doc anebo rock docs s apostrofem a právě tyhle ty klíčové slova vás navedou teda do této akce, kde si ty vstupenky můžete za 0 korun zakoupit. Pokud by se už dneska vyprodali, zítra i pozítří máte možnost. Tak jo, máme to a pojďme si dát Airburn.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone.
14: Muzika na tělo.

0: Děti, no před náma samozřejmě další nálož muziky a ještě předtím, než se do toho vrhneme, je tady Pišto, který vám řekne nějaký čerstvý informace. Čus.
1: Ahoj, pěkný dopoledne. Já jsem ráno sliboval, že vám v průběhu dne řekneme zásadní informaci, a to v jakém roce se narodila Alanis Morissette, protože se narodila v dnešní den.
0: No je to už velká holka, já jsem na to koukala.
1: 1974, prosím vás. No a nebo Ron Wood, kytarista Star Rolling Stones, ten to má podobný, akorát to má trošku otočený čísla, tam má 1947 napsáno. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda připraví adiktologický zákon, maďarský premiér stupňuje tlak na prezidenta a Bůha se na mundial nepodívá. Vláda připraví nový adiktologický zákon. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by měl také brzy předložit návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodech od 21 let, nikoliv od 18, oznámil to dnes premiér Babiš. Přesun protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví je podle něj jen administrativní krok. Podle ministra vnitra Metnara při akci zaměřené na omezení nelegálního prodeje zajistila policie 155 kg kratom. Tomu. Zavřela 3 prodejny a zablokovala 25 internetových obchodů. Podle ministryně financí Aleny Schillerové kabinet plánuje zavést na kratom přiměřenou spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty. Zubař z Ústecka vyfasoval podmínku. Muž dosazoval pomocí umělé inteligence obličeje svých pacientek na snímky dětské pornografie, a to z fotek, které pořizoval přímo u stěn své ordinace. 30 zdočených dívek přitom ještě nebylo ani 15 let. Podle odsouzeného i státního zastupitelství se jednalo pouze o klukovinu. Podle CNN Prima News zubař dostal úhrný trest ve výši 8 měsíců s podmíněným odkladem na 2,5 roku v kombinaci s peněžitým trestem ve výši 100 000 korun. V Maďarsku se rýsuje ostrý konflikt. Nový premiér Peter Maďar chce, aby prezident Sulyok rezignoval. Dal mu ultimátum do nedělní půlnoci. Maďarský prezident zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Tento týden se obrátil na poradní orgán Rady Evropy pro ústavní právo, aby spor posoudila. V Maďarsku volí prezidenta parlament. Zbavit ho funkce ale není snadné. Lze to pouze tehdy, pokud hlava státu úmyslně poruší zákon v souvislosti s výkonem funkce nebo se dopustí úmyslného trestného činu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Trenér národního mužstva má za sebou nejtěžší chvíle kariéry. Miroslav Koubek musel z finální nominace na mistrovství světa škrtnout 3 hráče. Do Ameriky se nepodívají Kabongo, Bucha a Ladra. Koubek prohlásil, že šlo o velmi silný a emotivní moment.
3: Tak s těžkým srdcem, asi nejhorší okamžik mý tenisové kariéry. Museli jsme oznámit po dlouhé diskuzi a ještě i analýze pro a proti 3 jména, které z nominace vypadly. Nechtěl bych se pouštět vysvětlování to pro a proti, nebylo by to citlivé.
1: Česko se na mistrovství světa představí teprve po druhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech do turnaje vstoupí duelem s Koreou. Paul McCartney chce nahrát song s Princem, a to i přesto, že ten už je 10 let po smrti. Legendární Brouk naznačil svoji představu v pořadu BBC Radio. Podle všeho by ho chtěl oživit pomocí umělé inteligence a pravděpodobně by tak mohl znovu nahrát pecku Kiss z roku 86. Kdy a jak se tak přesně stane, je ale v tuhle chvíli ve hvězdách. A teď tomu celému najednou rozumím. Už vím, proč se sně Sašo před zprávama ptala, jakou AI já používám.
0: Ano, ano, ano.
1: Koho budeš oživovat?
0: Já nevím. Dobře. Já se rozmyslím.
1: Tak rozmýšlej. Já nemám co rozmýšlet. Dneska budou maxima kolem 20 a k tomu deštivo. Tečka. Už to rozmyslela?
0: Nerozmyslela, ale myslím si, že to vůbec není špatně, se trošku ochladíme po tom šíleném vedru. Hele, díky moc, já budu teda ještě promýšlet, pak vám to všechno vítězloslavně oznámím. Tobě díky za zprávy, no a my si pojďme na další muziku. Mám pro vás Davida Bowieho, Kabáty, Toma Pettyho a The Heartbreakers, nebo třeba AC/DC. A připomínám, že pokud vám třeba z nějakého důvodu tato muzika úplně nevyhovuje, napište mi to, objednejte si nějakou konkrétní pecku v pořadu, objednej si svůj song. Tady na rádiu Rockzone běží až do 14 hodin. No a kontakty se ke mně, song@rockzone.cz nebo 255 700 707.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, pojďme to omrknout, 11 hodin, 19 minut, jak to aktuálně vypadá na silnicích, nám řekne Lenka.
2: Ahoj Sašo, hezké dopoledne. Na Barandovském mostě na sjezdu na Strakonickou se srazila dvě osobní auta. V Praze 5 na Arbesově náměstí se střetlo osobní auto s motorkářem a nehodu dvou aut policie došetřuje ve spojovací ulici na křižovatce s ulicí na Balkáně. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc děkujeme, my se tady na Radio Rock Zone dáme další muziku, čeká nás Paul McCartney, užijeme si ho naživo, ještě předtím ale Stone Temple Pilots. No za chviličku už novinka od partičky The Pretty Reckless, která se jmenuje Love Me, je to už třetí single z očekávaného nového alba Dear God, který vyjde už 26. června.
0: Radio Rock Zone.
3: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to, máme 11:30, 4 minuty k tomu, opatrně v Praze v Jeremiášově ulici na křižovatce s Plzeňskou. Bouchl se tady osobák a náklaďák, počítejte s omezením provozu. Na Arbesáku osobák s motorkářem, kolize, i tady čekejte komplikace v dopravě. No a přesuneme se ještě do Brna, ve Vídeňské ulici před sjezdem na Lány směrem z centra došlo k bouračce osobního auta s kamionem. Neprůjezdný je po nehodě jeden jízdní pruh, v těchto místech počítejte i se zdržením. No já samozřejmě budu hrát i na vaše přání. Napsal mi Mirek, ahoj, zahraj prosím cokoliv od kapely Sabaton. Díky Mirek, takhle stručně, jasně, tak já posílám.
2: Radio Rockzone. Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
3: Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio.

0: Rock Dog nebo Rock Dogs s apostrofem pro neangličtináře rock docek. To jsou klíčové slova, které zadávejte do vyhledávače na sms-ticket.cz. A to v případě, že chcete lupeny zadarmiko na party Rádia Rock Zone. Ta proběhne už ve čtvrtek 11. června na Smíchovský náplavce na lodi Cargo Gallery. No a kromě nás, Rock Zoneáků, tam budou taky totáči, čili totální nasazení a skvělá partička Portless. No, kdo by nestihl dneska ulovit svoje lupeny, nesmutněte, možnost budete mít ještě zítra a taky ve středu. Pojďme si dát další muziku, mám pro vás Rasmus.
1: Radio Rock Zone. Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No tak jo, dáváte si muziku na tělo, dáváte si stále Radio Rock Zone, máme za minutu pravý poledne, takže dobrou chuť, dobrou pit, jak by vám řekl Pišto, zrovna se nadechl a teď tady hází rukama, promeň, ano, můžeš přesně, běž úplně někam. Nebude, nic vám dneska neřekne. Ne, už je zpátky. No tak snad máte doma
1: já
0: taky takhle
1: veselý.

0: jsme potřebovali.
1: A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bitcoinová kauza se rozrůstá. V Brazílii mají podezření na ebolu a Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu. Babišova vláda vybere nového protidrogového koordinátora. Současný protidrogový koordinátor Pavel Bém má skončit na konci června. Do funkce ho v lednu jmenoval premiér Babiš. Ještě před 14 dny měla Bém po rozhodnutí předsedy vlády nahradit Dita Protopopová, vedoucí vládního oddělení péče o duševní zdraví. Bém minulý týden serveru novinky.cz po jednání s Babišovou pravou rukou a vedoucí úřadu vlády Tindy Bartou řekl, že se shodli na tom, že Protopopová agendu řídit nemůže. Problematice závislosti se nevěnuje a nemá respekt expertů na protidrogovou problematiku. Experti na tuto problematiku závislostí přesun agendy pod ministerstvo kritizují. Obávají se ochromení českého protidrogového systému. Bitcoinová kauza bobtná. Policie rozšířila trestní stíhání advokáta Karima Tice. Je to vůbec poprvé, kdy pracuje s tím, že v bitcoinové kauze měla část kryptoměny za desítky milionů korun skončit u hlavních aktérů. Tice viní z praní špinavých peněz. Obvinila ho i z legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle tří zdrojů redakce iDnes.cz blízkých vyšetřování policisté pracují s tím, že Tic ukryl byly bitcoiny, které původně patřily jeho klientovi, programátorovi Jiříkovskému, odsouzenému za provoz nelegálního tržiště. V kauze jsou ještě obvinění ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho bývalý náměstek Radomír Daněhel. Hrozí jim až 12 let vězení. V Brazílii mají podezření na ebolu. Dva lidé po návratu z Afriky skončili v izolaci. 37-letý muž přicestoval z Konga. Má některé příznaky onemocnění, včetně horečky, což odpovídá definici podezřelého případu. Úřady uvedly, že u něj zdravotníci zjistili závažný zánět mozkových blan a dělají další testy. Druhý muž se vrátil z Ugandy. Má projevy virové infekce, jako je kašel, zimnice a střevní potíže. Měl pozitivní test na malárii a čeká ho také další testování.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu Unisi. Koupit by ho mohl místní prvoligový klub FC Slovan, který na něm hraje své domácí zápasy. Radnice si od případného prodeje slibuje přilepšení rozpočtu o stovky milionů korun. Náměstek libereckého primátora Adam Lenert říká, že udržování stadionu je pro město nákladné.
3: Fotbalový stadion čeká třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilý, a to se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech. Proto jsme se rozhodli zvážit tu variantu, prodat ten areál.
1: Záměrem by se mohlo liberecké zastupitelstvo zabývat na svém červnovém zasedání. Pokud se město na podmínkách s klubem domluví, finální rozhodnutí bude na novém vedení Liberce, které vzejde z podzimních komunálních voleb. Mick Jagger prohlásil, že se nemůže dočkat, až se do Rolling Stones vrátí zpět na pódia. Rockové legendy se momentálně chystají 10. července vydat své v pořadí už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues. Ačkoliv je nové album na spadnutí, Stones zatím nemají naplánované žádné termíny turné. Koncem loňského roku potvrdili, že zrušili plány na britské a evropské stadionové turné pro tento rok, protože se Keith Richards nemohl zavázat k jeho odehrání. Nedávno však naznačil, že by na šňůru mohli vyrazit příští rok. Totéž teď naznačil i Mick Jagger. Ale to je stejně skvělý, v tomhle věku potom všem mít koule na to vlastně ještě plánovat něco na rok a půl dopředu.
0: To bych si přála.
1: To je dobrý. To já si neodvažuju ani tady v
0: ani pomyslet.
1: No. Dneska čekejte zataženo až oblačno, nějaký přehánky, deštíky, maxima do 22.
0: Pišto, díky moc nejenom za všechny informace, ale taky za to, že se mi nahrál, protože my si Rolling Stones dáme teďka na start poledních 90. na rádiu Rock Zone, ale dáme si jejich klasiku, nádhernou záležitost z roku 97, Anybody Seen My Baby.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na party Rádia Rock Zone úplně zadarmo, jasně, není problém. Stačí, když skočíte na smsticket.cz, kde jsme dneska spustili prodej vstupenek na tuhle, doufám, že legendární party za 0 korun. Proběhne ve čtvrtek 11.6. na vodě, na lodi Cargo Galerie na Smíchovský náplavce. No a kromě toho, že se tam potkáte s náma rockzoneákama, tak si můžete společně užít totální nasazení a taky kapelu Portless. Důležitá věc, když dojdete na smsticket.cz do vyhledávače, si prosím pěkně zadejte Rock Doc nebo Rock Docs s apostrofem. No a pak se vám ta událost zobrazí. Pojďme popojet, dáme si Guns N' Roses naživo. Tady na rádiu Rock Zone taky Van Halen a nebo Lenny Kravitz v rámci poledních devadesátek.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pravda, já jsem to přehlídla, ale mám to pro vás připravený a samozřejmě čerstvý. Kam nejezdit, čemu se vyhnout? Začneme v Praze, ve Vilové ulici u křižovatky s ulicí u Nových Vil. Bourali dvě osobní auta, takže projíždějte opatrně. V Třeboradicích v Englerově ulici taky bouračka, tentokrát osobák s chodcem, dávejte tam pozor a držme palce. Na trase mezi Mladou Boleslaví a Jičínem na průjezdu Ohařicemi stojí na vozovce odstavený nákladák, tak ať to do něj nenapálí. No a v Ústí nad Labem v Klížské ulici došlo k nehodě osobáku a trolejbusu. I tady projíždějte opatrně.
1: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
5: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: I v rámci poledních 90. tady na rádiu Rock Zone plním vaše hudební přání. No a dorazil mi úplně geniální e-mail od Marušky. Ahoj do Rock Zone, ve vašem vysílání jsem zaslechla, že Alanis Morissette dnes slaví narozky. Tak prosím nějakou vypalovačku od ní, díky Marie. Já myslím, že to je geniální nápad. Jako vypalovačku jsem zvolila její fantastickou pecku, který jsem teda mnohokrát plakala svýho času. You ought to know.
1: Rádio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to 12 hodin 47 minut opatrně ve Vilové ulici v Praze u křižovatky s ulicí u Nových Vil. Dva osobáky po bouračce, takže projíždějte opatrně. Stejně tak pozor v Třeboradicích v Englerově ulici, kde se bouchl osobák s chodcem, bohužel. Na Praze 5 potom upozornění na Zličíně v Řevnický ulici před nájezdem na Rozvadovskou spojku stojí na vozovce porouchaný auto. No a v Ústí nad Labem v Klížské ulici bouračka osobní auta s trolejbusem, i tady nepříjemnosti opatrně. Naše polední devadesátky na rádiu Rock Zone se pomalinku chýlí ke svému závěru, ale ještě něco pro vás mám, bude to třeba Beck.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Polední devadesátky tady na Radio Rock Zone za náma. Před náma samozřejmě čerstvé informace a Pišto a před náma taky party Radio Rock Zone. Ještě stále si můžete lovit svoje lístky zadarmo na SMS ticket.cz. Tam do vyhledávače zadejte Rock Dog anebo Rock Dogs. No a je to vaše a společně s námi pak můžete 11. června na lodi Cargo Gallery zažít skvělý večírek společně s kapelama Totální nasazení a třeba Portless. No tak jo, co nám přinášíš? Čus.
1: Dobré.
0: Chtěl jsi zapnout, jo?
1: Tak nemusela jsi,
0: Vytušila jsem to, dobře.
1: Tak, už nám to všechno běží, svítí, pěkné, rané, pravé, poctivé, nefalšované, tradiční, pondělní, zatažené odpoledne. Víc asi netřeba dodat. Narozeniny dneska má taky třeba Karel Šíp.
0: No, vydej.
1: Nejen moderátor, ale taky textář. Mnoho textů napsal, pokud nevíte, který, tak si to třeba najděte. A nebo ne. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Modernizace Masaryčky staví vlaky v bubnech. Na uhrazení daně z nemovitosti zbývá den a Finové jsou hokejovými mistry světa. Modernizace Masarykova nádraží v Praze vstupuje do další fáze. Ode dneška do konce roku vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou končí na novém nádraží v Bubnech. Důvodem je pokračující rekonstrukce Masarykova nádraží. Pracovat se nyní začne na přestavbě střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes

0: Dušan Valenta.
1: Jde o část dálnice k Varskému letišti. Vznikne 7 kilometrů čtyřpruhu, který bude kopírovat stávající hlavní silnici. Pokud všechno klapne, stavět se začne ještě letos. Nicméně přípravné práce jdou pomaleji, než se čekalo. Podle ředitelství silnic a dálnic to může až o rok prodloužit dokončení celé trasy. D6 u Varů by se proto mohla otevřít až v roce 2029.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejovými mistry světa jsou Finové. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. Bronz si ze šampionátu odvezli Norové. Ti senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Získali první medaili v historii mistrovství. Paul McCartney chce nahrát song s Princem, a to i přesto, že ten už je 10 let po smrti. Legendární brouk naznačil svou představu v pořadu BBC Radio. Podle všeho by ho chtěl oživit pomocí AI a pravděpodobně by tak mohl znovu nahrát pecku Kiss z půlky 80. let. Kdy a jak se tak přesně stane, je ale v tuhle chvíli ve hvězdách. Dnes nadále čekejte zataženost nějakýma přeháňkama, maxima kolem 20.
3: Tak jo, Pišto, díky moc, krásný odpoledne nejenom tobě, ale také vám všem, kdo posloucháte Radio Rock Zone. V následujících minutách se můžeme těšit na Queen, Green Day, Vanastovky a za chvíli už Chad Kroeger a Carlos Santana. Pojďme na to.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Chodíme na to oko, 13 hodin 16 minut, opatrně na vjezdu z Kolína na Čáslav u Libenic. Prosím pěkně, stala se tady nehoda, takže počítejte se zdržením, a to v obou směrech. D1, 212. kilometr směrem od Vyškova na Brno hlásí nehodu. Na místě záchranné složky přerušovaná kolona má aktuálně 4 kilometry. No a dvě upozornění z Prahy na jižní spojce směrem na Černáku, nájezdu ze Spořilovský leží na silnici kus plastu. To tak pozor. No a v Cínovecký směrem do centra u sjezdu na Ďáblice stojí porouchaný auto. Tak ať ho nepřehlídnete, ať to do něj nenapálíte. Pojďme si dát další muziku tady na rádiu Rock Zone. Mám pro vás Faith No More a pevně doufám, že vás potěší verze naživo. Za chvíli už taky Ozzy Osbourne a nebo příjemná novinka od partičky Sabaton Yamato.
0: Rádio Rock Zone.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Půl dvojka, pojďme se na to podívat. Dneska už moc srážek nečekáme, taky oblačnosti bude postupně ubývat, dnešní maxima do 22. Dneska v noci je jasno až polojasno, sem tam nějaká mlha, teploty okolo 12 až 8 stupňů, noční nejnižší. Zítra se nám zase oteplí, ráno bude jasno až polojasno, sem tam tedy opět mlha, postupně čekáme většinou oblačno. Na horách se něco málo přežené, později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne. Ne, sem tam nějaký dešť, přeháňka ojediněle zabouří. A denní maxima 21 až 26 stupňů. No a my si dáme paparouč.
0: Radio Rock Zone. Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Ještě jednu objednávku stihnu odbavit na číslo 2557707. Mi do závěru pořadu objednej si svůj song tady na rádiu Rockzone zavolal Patrik. Chtěl něco od Linkinu a domluvili jsme se spolu na krásné záležitosti What I've Done. Patriku, moc děkuju za objednávku, posílám, ať se tě daří. No a ještě předtím, než se s váma rozloučím, tak jenom připomenu, že pokud byste chtěli volný lupeny na naší party, na party Rádia Rockzone, která se bude odehrávat na Vltavě na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce 11. června s kapelama Totální nasazení Portless a s náma všema tady z Rockzone, tak můžete zaskočit na smsticket.cz. Spustili jsme tam totiž prodej vstupenek za nulu. No a kdo nestihne třeba dneska, bude mít možnost ještě zítra nebo ve středu. A pozor, důležitá informace, do vyhledávače musíte zadat klíčový slovo Rock Dog nebo Rock Dogs, ale s apostrofem, je to takovýhle fikaný. Tak jo, teď už tedy rozloučení, krásný zbytek dne, krásný zbytek týdne a budu mít malinkou dovolenou. Budu se na vás těšit zase v pondělí, po mně už Šimon Kalousek a taky Frank s našima tradičníma pořadama. Mějte se, čus!
1: Radio Rock Zone.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
10: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kapela Breaking Benjamin tady na rádiu Rockzone se songem The Diary of Jane. Tak přátelé, za půl minuty je tady 14. hodina, což znamená, že vás už po víkendové přestávce opětovně od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek. Přeju pohodový pondělní odpoledne, dneska načínáme červen 2026, je tedy prvního, Laury mají svátek, dáme všechno krásný, no a samozřejmě je taky Mezinárodní den dětí, o čemž já něco vím. Každopádně naproti mě už Zuzka, pojďme dát první společný zprávy, ahoj.
1: Já jsem si nepřiblížila pana mikrofona,
0: no, tak
1: mi
0: se ho přiblíž.
1: Tak mi dej trošku
0: jo,
1: času.
0: Jo, jo,
1: já jsem zapomněla, že
0: není
1: ho asi
0: spěchat.
1: Budu potřebovat, ale zase na druhou stranu ty bys to zvládnul. Že? Ty bys jim to všechno řekl.
0: No.
1: Oni by se
0: ale
1: to
0: rád, se, rád se s tebou podělím o to mluvené slovo.
1: Tak prosím tě, já jsem se již připravila. Ano, děkuji, že jste se mnou měli strpení. Celý dopoledne upršený, zamračený, nic moc, co se týče slunce, pokud ho máte rádi. Já ne, já byla spokojená. Nicméně teď už slunce vykukuje a vykukovat bude. My si o počasí samozřejmě řekneme víc ještě na konci zpráv, a protože Šimon má připravenou velkou spoustu muziky, kterou chce do vás navalit, tak jdeme

0: Jaroslava Němečka s motivem čtyřlístku.
1: A co je podstatné, část peněz z výtěžku přispěje studentům filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům. Na Ještědu v Liberci se budou pást ovce. Na jeho svahy je vypustí ve středu a zůstanou tam až do zimy. Ski areály chce využít jako turistickou atrakci, zároveň ale budou také vesele spásat trávu na sjezdovce Skalka, což je potřeba. Vpustí tam konkrétně 10 zvířat plemene skude, které patří mezi nejstarší dochovaná ovčí plemena v Evropě. Italští záchranáři si připsali husarský kousek. Povedlo se jim vyprostit mladého muže, který včera uvíznul v jeskyni na severozápadě země v hloubce 120 metrů. Zaklínila se mu tam noha pod balvanem. Desítky lidí se ho snažili dostat nahoru na povrch země celou noc a nakonec se jim to povedlo. Sanitka ho odvezla do nemocnice. 20-letý jeskyňář sice nemohl chodit a byl slabý, ale se záchranáři komunikoval a byl celou dobu při vědomí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čeští fotbalisté už se pěkně aklimatizují. Do Spojených států, kde už za pár dní vypukne mistrovství světa, dorazili v noci na dnešek. Manšaft odletěl z Ruzyně krátce před 11. večer a do New Yorku dorazil s jedním mezipřistáním před 16:00 ranní tamního času. Už zítra absolvují tradiční předzápasový trénink v Red Bull aréně, kam se vejde na 25 000 diváků. A přesně tam si také naši reprezentanti dají o den později, tedy ve čtvrtek, generálku před šampionátem proti Guatemale. Připomenu, že Češi se představí na světovém šampionátu po 20 letech. Duran Duran mají na podzim velké plány. Nachystali velké turné po arénách ve Velké Británii. Jedná se o první opravdu plnohodnotné turné téhle kapely po britských arénách za poslední 3 roky. Začíná se 15. října v Glasgow a Durani pak pokračují vystoupeními v Belfastu, Birminghamu a v Leedsu. Britské koncerty jsou navíc jenom součástí jejich evropského turné. Během toho vystoupí legendární partička také v pražské O2 aréně. Stane se tak už 24. června a lístky začínají na zhruba 18 stovkách. A pojďme ještě rychle na počasí. Dneska v noci klesnou teploty někam k desíce, bude jasno až polojasno a jasno až polojasno čekáme i celý zítřejší den, kdy už teploty vlezou nahoru a bude 26.
3: Tak jo, já moc děkuju Zuzce za zprávy, no a po 14. hodině nás z muziky čeká Iggy Pop a Stooges, taky Kabátě a Novorodiny, Dave Gehen a Kingdom.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Pink Floyd, rok 1979 a ukázka z jejich slavného dvojalba The Wall, Hey You, právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od rokový klasiky pojďme na silnice. 14 hodin 19 minut. Kuba z Global Assistance nám prozradí, jak to vypadá teďka s dopravou v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. V Praze na Průmyslové ulici směr Hostivař u sjezdu na jižní spojku. Dejte pozor na nehodu osobáku s nákladňákem. Doprava tam zpomaluje. Dvě osobní bourala na Praze 5 na Smíchově v ulici ke Koulce. A okolo 5 minut si postojíte v kolonách, například na Nousovském mostě do centra, nebo také na Velznově ulici před muzeem ve směru z Holešovic. Z Global Assistance.
0: Kubo, díky. Na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně na 194. kilometru směrem od Prahy blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Počítejte s omezením. Přerušovaná kolona se tvoří už od 191. kilometru. Přímo v Brně ve Vinohradské ulici u nájezdu na Kaštanovou došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je tam částečně omezen. No a zpět do Čech na Jindřichohradecku v Chlumu u Třeboně na místní silnici se srazily dvě osobní auta. I tam čekejte nějaký to omezení. Sheryl Crow za pár minut a předtím horká novinka od švédských Europe. One on one.
1: Radio Rockzone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Tak dospívala Sheryl Crow na Radio Rock Zone If It Makes You Happy. Přátelé, pomalu, ale nezadržitelně se blíží náš velký rockzónní večírek, tedy party rádia Rock Zone Rock Dogs, a to sice samozřejmě ve čtvrtek 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce, kde vám od 7:30 večer zahrajou Totáči neboli Totální nasazení a potom kapela Portless. Samotný vstup bude už od 6:30. Minulej týden jsme tady měli soutěž Olupeny na tuhle akci, no a dneska jsme pro změnu dopoledne rozjeli prodej vstupenek na smsticket.cz na naší party, a to za 0 korun, a to až do vyprodání. Lístky jsou stále k dispozici, takže si je na smsticket.cz můžete pořídit. Pokud byste tam tuhle akci hledali, tak napište do vyhledávače Rockdog nebo Rockdock apostrof s i právě s tím apostrofem. Jak říkám, Lupeny na tenhle náš rockzónní večírek tam stále k dispozici jsou za 0 korun, tak toho rozhodně využijte. smsticket.cz, do vyhledávače dejte Rock Dog nebo Rock Dog apostrof s a za 0 korun je můžete mít. Určitě šance pro vás, my pojďme dál. Red Hot Chili Peppers a Give It Away v živý verzi právě teď.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak včera i dneska jsme se po dlouhém období sucha konečně dočkali nějakého toho deště. Každopádně teď aktuálně, alespoň tady v Praze, neprší, máme oblačno až zataženo, teploty kolem 20. Noc na zítřek bude ve znamení vyjasnění, místy se můžou tvořit mlhy, noční teploty 12 až 8 stupňů. Zítra bude ráno jasno až polojasno, postupně čekáme většinou oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky. Později k večeru se hlavně v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. No a nejvyšší denní teploty budou mezi 21 až 26 stupni, na horách pak kolem 17. Dáme Bruce Springsteena a předtím taky kapelu Evanescence, Fight Like a Girl.
0: Radio Rock Zone.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco tě zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes. Les stres.
4: Rosemont Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v 15 hodin další zprávy se Zuzkou, tak pomrkneme dopravu. Tady v Praze pozor ve Svatovícké ulici směrem na Kulaťák, tedy na Vítězný náměstí, bourali tam dvě osobní auta a doprava tam zpomaluje. V Děčíně v ulici Vítězství u křižovatky s ulicí Za zastávkou boural náklaďák. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. V Karlových Varech v ulici Dolní Kamená probíhá vyšetřování nehody osobního auta s chodcem. V Brně ve Vinohradské ulici u nájezdu na Kaštanovou došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Provoz je částečně omezen a na trase z Brna směrem na Uherský Hradiště na příjezdu do Slavkova u Brna došlo k požáru vozidla. Neprůjezdný jeden jízdní pruh a kolona má téměř 1 kilometr.
0: Radio Rock Zone.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější Pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je. Nabíjí mi koloběžku.
13: Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
14: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
15: Děkuju.
16: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
17: Jsme energie tohoto města.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.

0: Dohráli Oasis na rádiu Rock Zone, 14 hodin 59 minut. Přátelé, ještě než předám slovo Zuzce, aby nám řekla, co je novýho ve zprávách, tak vám oznamu, že v tuhletu chvíli končí prodej vstupenek na naší Rock Zone party pro dnešní den, tedy prodej lístků za 0 korun na smsticket.cz. Takže už to dneska neskoušejte, každopádně dobrá zpráva je ta, že novou várku vrhneme do prodeje hnedka zítra, a to úderem 10. hodiny dopolední na smsticket.cz, kde tuhletu naší party najdete, pokud do vyhledávače zadáte rockdog nebo rockdog čárka, respektive apostrof s. No a od 10 hodin tedy zítra budete moct dál pořizovat lístky na náš rockzónní večírek 11.6. na lodi Cargo Galery na Smíchovský náplavce, kde vám, jak už bylo mnohokrát zmíněno, tentokrát zahrajou Totáči a taky kapela Portless. Každopádně moje jméno je Šimon Kalousek, krásný pondělní odpoledne všem. No a teď už konečně Zuzka a zmiňovaný zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, hezký odpoledne, tak já jsem pořád čekala, jak dodám ty Totáče. A ty jsi to řek, tak já dodám jenom škaredou holku, která dneska hraje v Praze u Zavěšenýho kafe, tak tam můžete určitě vyrazit. Moc na výběr jinak nemáte, takže chcete-li za muzikou, tak to asi bude škaredě skvělý určitě. Co se týče počasí, tak jak už říkal Šimon, na chvilku nám vysvětlo slunce, ale bylo to opravdu jenom na chvilku. Teď se povětšinou zase na území České republiky jeví obloha zatažená, nicméně to se změní. My si to samozřejmě brzy řekneme, teď už ale jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled.

0: přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
1: To všechno by měl zahrnovat nový adiktologický zákon, který kabinet Andreje Babiše připravuje. Praha láká hlavně Čechy. Loni do hlavního města přijelo nejvíc turistů právě z tuzemska. Druhými nejčastějšími návštěvníky hlavního města byli Němci a třetími Američané. Podle mluvčí firmy Prague City Tourism Kláry Janderové vzrostl výrazně počet turistů z Izraele a z Číny.
2: Návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou. Co se týká nárůstu počtu asijských turistů, to souvisí především s obnovenými pravidelnými leteckými spojeními.
1: Do Prahy loni přijelo přes 8 milionů turistů, z toho víc než 1,5 milionu bylo z Česka. Silné bouřky a vichr potrápily také Austrálii. Na jihozápadě země je skoro 70 tisíc domácností bez elektřiny. Odkloněny musely být i některé lety směřující do Pertu. Nárazy větru v dané oblasti dosáhly rychlosti až 135 km za hodinu, což už je srovnatelné třeba s cyklónem. Záchranná služba tam obdržela téměř 700 žádostí o pomoc.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Jakub Menšík je v Roland Garros rozjetý jako francouzská spojka. Český tenista postoupil poprvé ve své kariéře do čtvrtfinále tamního grandslamového turnaje. Stalo se to poté, co tam pařížské Antuce udolal nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska. Porazil ho za 3¾ hodiny po setech 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3. V boji o postup mezi nejlepší čtyři teď narazí na 19-letého Brazilce Joa Fonseku, který ve třetím kole vyřadil Srba Novaka Djokoviče a pak i Nora Kaspera Ruda. Jejich zápas je naplánovaný na zítřek. Paul McCartney kápnul božskou. Legendární Brooke si zase zahrál s Rolling Stones na jejich novém albu a opět potvrdil, že je to něco, na co se nedá zapomenout. Podle něj je zážitek už jenom vejít do studia, baskytaru v ruce a nartech větu tak jsem tu, co ode mě chcete. McCartney také přiznal, že pokaždé, když odcházel ze společného setkání, pískal si do kroku a chtěl každému na potkání říct hej, já jsem hrál se Stonama. Bylo to přitom už podruhé. Nahrával s nimi také při práci na albu Hackney Diamonds, které vyšlo před 3 lety. Slíbila jsem počasí, je tady počasí, dneska v noci čekejte jasno až polojasno a teploty, které klesnou někam k 10 stupňům. Co se týče zítřejšího dne, i tady počítejte s jasnou a polojasnou oblohou, ráno se můžou vyskytnout ojediněle mlhy a nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 26.
4: Děkujeme pěkně, po 15. hodině si tady zahrajeme Slashe s Milesem Kennedym, taky kapelu Sixpence None the Richer a na úplný úvod kanadský Nickelback a jejich mega hitovku How You Remind Me, tak ještě jednou krásný odpoledne.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Cream s Ericem Claptonem, rok 1968 a klasika White Room na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 15 hodin 20 minut, jak to teď jede v Praze, to už nám prozradí Kuba z Globálu, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Pozor, dejte aktuálně v Blance v Davidském tunelu v Praze směrem na Smíchov, kde se srazil osobák s nákladákem a blokují částečně dva jízdní pruhy. Zdržení momentálně před tunelem narůstá, a to konkrétně na Povltavské ulici od Libně a také na Holešovičkách od Bulovky. Pozor, dejte momentálně ve Svatovícké ulici v Dejvicích směrem na Vítězné náměstí, kde bourala dvě osobní auta. Okolo 10 minut se popojíždí v koloně na Vilznově ulici mezi Florencí a muzeem a ucpává se také Štrboholská spojka momentálně od Běchovic až po Průmyslovou ulici. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Podíváme se samozřejmě i mimo Prahu. V Teplicích na Masarykově třídě se srazily dva osobáky na místě policie. Čekejte tam zdržení. Na Klatovsku před Ostřeticemi směrem z Klatov havarovalo osobní auto a skončilo v poli na místě policisté a projíždí se Kyvadlově. A na Třebíčsku v Moravských Budějovicích Palackého ulici směrem do centra srazil autobus chodce. Na místě zasahou záchranáři a policie. Počítejte s omezením. Nás čeká Vltava za pár minut a předtím taky novinka od The Strokes, Going Shopping.
1: Radio Rock Zone.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km. Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
7: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Ať zítřnu ze mě zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Červen, Rockzone vám zní každým nervem.

0: Linkin Park za starých časů ještě s Chesterem Benningtonem na Radio Rock Zone a to v živý verzi skladby Bleed It Out. No a samozřejmě to berte jako pozvánku na 18. hodinu, kdy si po víkendové přestávce tady budete moct dát celou hodinku rockovej živáku v kuse, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, a to s mým kolegou Frankem. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se rovnou podívat na dnešní koncerty.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No, tak dneska je to teda velká bída, chraň Bůh, že bych měl na mysli kvalitu, ale spíš kvantitu, protože tady mám pro vás dneska jenom dva koncerty. U Malého Glena tradičně při pondělku René Trosman a u Zavěšenýho kafe v Praze Škaredá holka. Jinak kompletní seznam všech akcí najdete denně aktualizovaný na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Tak jo, zpět k muzice tady na rádiu Rockzone The Doors a předtím taky Ozzy Osbourne, Crack Cocaine.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Rosemont Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer v 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Blížíme se k 16. hodině a dalším zprávám se Zuzkou. Teď nám ale ještě Kuba řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze ve Svatovické ulici směrem k Vítěznému náměstí v Dejvicích stále stojí dva osobáky po nehodě. Bouralo se v letenském tunelu směrem na Letnou. V obou směrech se tam tvoří kolony. Ucpává se Evropská ulice v obou směrech před odbočkou na Veleslavínskou. Zdržení je tam kolem 5 minut. A na Pražském okruhu doprava vázne v obou směrech před Ořechem, konkrétně k letišti u Barrandova a v protisměru od Chrášťan. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju. V Litoměřicích v Družstevní ulici u křižovatky se Stránského ulicí dva osobáky v sobě, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. V Prostějově ve Vrahovický u křižovatky s Janáčkovou bourali dvě osobní auta. Na trase z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky dva osobáky, připravte se tam na zdržení. A na Brněnsku za Ořechovem směrem do Nebovit bouralo osobní auto s nákladňákem. Projedete tam kyvadlově.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla CZ.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: skotská parta Travis a Song Raise the Bar na rádiu Rockzone nám tady dohrál pár vteřinek po 16. hodině, tedy ve chvíli, kdy vás moderátorský židle znovu zdraví Šimon Kalousek. Příjemný pondělní odpoledne, se mnou už taky Zuzka, pojďme rovnou na další zprávy, ahoj.
1: Ahoj, hezký odpoledne, jsem trochu ztracená, ale já se najdu, kdybyste chtěli dneska vyrazit někam na koncert, tak vám držím palce, protože jich je málo. Máme dva typy, které jsme jako vyštrachali tady, ale stálo to hodně úsilí, tak kdybyste náhodou ještě něco věděli, klidně nám to spísněte, protože mi rádi přidáme ten třetí nebo i čtvrtý. Jinak se mrkněte na www.rockzone.cz do sekce Club Life, ale bude to chvilka, hned uvidíte, že toho moc není. Rozhodně zpráv je hodně, to bývá každý den, tak se na to pojďme podívat. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čeká nás ryze aprílové počasí. Pacientů s ebolou je v Kongu pořád víc a hokej letos na Šince zas tak moc nebral. S počasím to bude tenhle týden jako na houpačce. Dnešek převážně propršel, zítra by ale mělo být úplně jasno, nebo maximálně tedy polojasno, a teploty půjdou zase nahoru, vystoupají až k 26 stupňům. Ale pozor, ve středu začne zase pršet a rtuť teploměru spadne ke 20, aby ve čtvrtek mohla zase zamířit až k číslu 27 a k tomu bude ještě i naprosto jasno. V pátek zase zaprší a víkend by mohl být teplotně příjemný. Čekejte teploty kolem 24 a pršet bude jenom sem tam občas. Dětský ombudsman se činil za necelý rok půl

0: případů tam vzrostl na 282. Pacientů s podezřením na tuhle zákeřnou nemoc jsou ale tisíce. Země ovšem hlásí i první úspěchy. 5 nakažených zdravotníků se už vyléčilo a propustili je z nemocnic domů. Jeden z nich, zdravotní bratr Baraka Bulambulu, se nechal slyšet, že přežít tuto nemoc je nepopsatelná radost.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: České sázkaře letos hokej moc nelákal, sázeli na něj totiž mnohem méně než obvykle. Bookmakeri přijali na letošní mistrovství světa sázky za zhruba 2 miliardy a 300 milionů korun. To je přitom o celou 500 milionů korun méně než loni. Důvod je jasný, Čechům se moc nedařilo, už od začátku působili trochu unile a nakonec vypadli hned ve čtvrtfinále. Připomenu, že šampiony se stali nakonec Finové, kteří porazili domácí Švýcary. Ti tak skončili jako už xkrát předtím zase jenom druzí. Hned na začátku týdne se spolu vydáme do kina, to už umíme, pozvu vás na pokračování velké hitovky Ďábel nosí Prádu, která opět udává trendy nejen v modním světě. A jestli nemáte rádi multiplexy a jste z Prahy, zaskočte na něj dneska třeba do stylového kina Pilotů ve Vršovicích. Možná potkáte i Sašu Ptáčkovou.
2: Andy se po letech vrací do světa Runway.
3: Kdo to je? Ty ji znáš? Znám ji já?
4: Jsem Andy Saxová. Andrea?
5: Byla několikátou Emily.
3: Byla co?
2: Miranda v něm svádí boj s digitální dobou a slábnoucím vlivem tištěných médií.
3: Jsi tady, aby si nám pomohla s tím skandálem.
2: Emily a Nigel se mezi tím pohybují na vrcholu módního průmyslu a jejich cesty se znovu protínají ve světě špičkové módy.
4: Zírám, jak se změnila. Opravdu si mnohem sebevědomější. Na obočí si ale nesáhla.
0: A počasí ještě jednou, tak dneska v noci teploty kolem 10, k tomu jasno až polojasno a o zítřku jsem už mluvila, takže jasno a polojasno a teploty do 26 stupňů.
6: Děkujeme pěkně, po 16. hodině Kabáti, taky kapela Mr. Big a jako otvírák tady já, Die Alive.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Legendární Van Halen, rok 1984, album stylově pojmenovaný 1984 a hitovka Jump právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, pojďme znovu na silnice 16-19, Kubo, jak to vidíš v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Na dopravní nehodu dejte pozor v Praze na Smíchově na Vrchlického ulici na příjezdu od Řep. Očekávejte zdržení v koloně kolem 10 minut. Ucpává se Bělohorská ulice z centra před Vypichem, kde je momentálně přes kilometr dlouhá kolona. Přerušované kolony hlásí řidiči i z jižní spojky, konkrétně směrem do Štěrbohol od Spořilova po Lanový most. A na porouchané vozidlo dejte pozor na Holešovičkách z centra před Bulovkou. Momentálně se tam ale projíždí bez zdržení. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky moc za info. Na trase z Český Třebový směrem na Svitavy před Opatovem bouralo osobní auto s nákladňákem. Na místě počítejte se zdržením v obou směrech. Na trase z Přerova do Bystřice pod Hostýnem na příjezdu do Dřevohostic havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením provozu a s kolonou. V Ostravě na Sokolský třídě u křižovatky s Dvořákovou havarovalo osobní auto s dodávkou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, čekejte kratší zdržení. A na Břeclavsku pozor na příjezdu do Podivína směrem z Velkých Bílovic. Dva osobáky v sobě, na místě je policie a jezdí se tam kyvadlově. Tak, řidiči, šťastnou cestu. Lenny Kravitz za pár minut a předtím zazní taky novinka od Foo Fighters of All People.
1: Radio Rock Zone.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku.
7: Mám je auto.
8: I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma.
10: I moje hračky.
11: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Tak aktuálně se nad Českem poměrně vyjasnilo, alespoň tady v Praze slunce prosvítá skrz mraky. Teploty v průměru kolem 21, v noci na zítřek bude jasno až polojasno, místy mlhy 12 až 8 stupňů v noci. Zítra během ranních hodin jasno až polojasno, postupně čekáme většinou oblačno a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Později k večeru se v jihozápadní části Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojedinělé i bouřky a naměříme denní maxima od 21 do 26 stupňů Celsia. Tak pojďme dál, Iron Maiden a taky Avantasia, The Witch.
0: Radio Rock Zone.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes. Les stres.
4: Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než zazní v pět další zprávy, tak ještě jednou v téhle hodině pohled na dopravu 16.43. Kuba nám řekne, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
2: Čau, Šimone, krásné odpoledne. Místy se poskakuje v Praze, například na jižní spojce mezi Kačerovem a Lanovým mostem a také na Kbelské v celém úseku Hloubětín Letňany. Bouralo se v Libni na křižovatce ulic Zenklova a Primátorská, tvoří se tam kolony. Ucpává se výjezd z Holešovic směrem na Libereckou přes most Barikádníků. Postojíte si tam kolem 10 minut. A aktuálně pozor na nájezdu z rozvodovské spojky na Pražský okruh na cestě k letišti, kde bourala dvě osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Na dálnici D5 na 122,5 kilometru směrem od Prahy na Rozvadov zasahou záchranáři u dopravní nehody. Počítejte s omezením, kolona se tam zatím netvoří. A v Roudnici nad Labem v ulici pod Hostěrazem se srazily dvě osobní auta. S opatrností projedete jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Stále si dáváte Rádio Rock Zone, stále s váma Šimon Klausek i v čase 16.59 přeju pohodový pondělní odpoledne. No utekla tu jako voda, protože před náma poslední společná hodinka pro dnešní den. Pojďme v jejím úvodu na další zprávy. Zuzka je tu se mnou, ahoj.
1: Ahoj, hezký odpoledne. A uteklo by to bylo bývalo ještě rychleji, kdybychom si včas řekli, že dneska se slaví výročí prvního písemného záznamu o skotské whisky. A kdybychom si ťukli, tak už jsme skoro jako v sedmém nebi. Prostě i tak by to šlo. Tak my jsme to nestihli se Šimonem, i když možná to ještě stihneme, jako co si budem, ale vy to stihnout můžete. Takže kdybyste nevěděli, jak si dneska zpříjemnit pozdní odpoledne nebo brzký večer, tak tohle je takový náš tip. Naše hudební tipy, kterých je dneska extrémně málo, najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. No a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Daň z nemovitosti se musí zaplatit dneska. Naši hokejisté si v žebříčku pohoršili a chystá se další šafrdafest k poctě vládi Šafránka. Na zaplacení daně z nemovitosti máte už jenom dnešek. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. Dané osoby si můžou daně rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná taky dneska a druhá do 30. listopadu. Ostatní musí odevzdat celou částku. Pokud to neudělají nebo zaplatí pozdě, finanční úřady jim vyměří úrok z prodlení. Doplním, že veškerý výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Zámek Bečov nad Teplou má co nabídnout. Ukrývá totiž asi jednu z nejdražších kolekcí vín na světě. Lahve z roku 1892 a 1896 našli spolu s relikviářem svatého Maura. Dlouho se jich nikdo nevšímal. Pak se ale současný kastelán rozhodl je prozkoumat a zjistil, že jde o velmi kvalitní, pitelná a tím pádem vzácná vína. Neodolal jim ani náš redaktor Tomáš Kabát.
3: Po nálezu v roce 1985 se všichni zajímali o relikviář svatého Maura a 113 lahví se jen přemístilo do sklepení, potvrzuje kastelán Tomáš Vězovský.
4: Relikviář byl odvezen do Prahy, byl restaurován, ale tekutý poklad zůstal tady na Bečově a na překorkování zhodnocení čekal až do letošního roku.
3: Výrobce vinařství Chateau de Cam stále existuje. Před tamním sklepmistrem Tony L. Cavandem stál tedy náročný úkol. Bylo třeba ověřit, že je víno pravé, pak vyměnili korky, aby vydrželo další století. Do budoucna se víno vystaví. Dobu expozice už navrhl Jan Morávek.
5: Je to takový terárium pro víno. Všechny ty doplňky, ať už je to světlo, teplota, musí udržet celou.

0: Sprievodcovia sa sporia o to, aké má byť riešenie, či prísnejšia kontrola, kamery alebo moderné bezpečnostné systémy. Resort dopravy v tom má jasno. Telové kamery donútia rušňovodičov viac sledovať návestidlá s ukazovateľom stoj. Budú ostražitejší. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
2: Čeští hokejisté v žebříčku klesli, ale nebylo to zas o tolik. Po pátém místě na mistrovství světa v Curychu a Friburgu klesli v tabulce Mezinárodní hokejové federace z páté na šestou pozici. Mají teď celkově 5070 bodů a na páté Švédsko jich ztrácejí 30. Do čela žebříčku se dostalo druhé Švýcarsko. Další jsou Spojené státy americké.
3: A je dost možný, že se toho ještě spousta stane.
2: Další Šafrdafest bude. Kolegové, kamarádi i fanoušci vlády Šafránka si ho užijou 13. června ve Strupčicích. Konat se bude u příležitosti jeho narozenin, které připadají právě na tento zmíněný den. Muzikantovi a zpěvákovi, který vystupoval s kapelou Harley a založil také Valda Gang, by letos bylo 54 let. Bohužel není. Vláďa Šafránek, zvaný Šafrda, zemřel v roce 2018 na těžkou plicní hypertenzi spojenou s vážnými srdečními komplikacemi. Zavzpomínat na něj a oslavit jeho nátoru můžete třeba s partičkami jako starci pochmelu Maniak Deviant nebo Modrej Kohou.
3: Až tohle skončí, dohrajou starý hity, vezme nás.
2: Na závěr ještě počasí. Dneska v noci klesnou teploty k desíce, bude jasno až polojasno a jasno až polojasno vydrží i celý zítřejší den. Teploty ovšem půjdou nahoru a vylezou až na plus 26 stupňů.
4: Děkujeme pěkně, po 17. hodině Tři sestry, Deep Blue Something a na úvod hodiny Vanilla Sky a Umbrella.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Johna Lydna alias Johnny Ortona jsme mohli nedávno slyšet v Praze v klubu Sasazu s kapelou Public Image Limited. Tady ovšem ještě co by Johnny Rotten v Sex Pistols rok 1977 a klasika Anarchy in the UK na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, pojďme znovu omrknout situaci na silnicích 1720. Kubo, co Praha, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze ve Strůlkách na Poncerově ulici za odbočkou z Jeremiášovy bourala dvě osobní auta. Pozor dejte na Poděbradské ulici u Lahovecké, kde po silnici poskakuje člověk. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov je také omezený provoz. Nárazy se tam mohou tvořit kolony. Na nájezdu z Rozvodovské spojky na Pražský okruh na cestě k letišti bourala dvě osobní auta. A pomalu se jede například po Kebelské ulici z Hloubětina po Letňany nebo také na jižní spojce na Lanovém mostě směr Černý most. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, já tu Kebelskou ještě doplním. Ta kolona se tam tvoří už od Poděbradský z toho důvodu, že před nájezdem na Cínoveckou směrem na Ústí blokuje provoz dopravní nehoda a Novopatská popojíždí už od odbočky na Satalice. Pozor taky na trase z Mladý Boleslavy na Jičín před Sobotkou, havarovaly tam dvě osobní auta, jezdí se Kivadlově, čekejte menší zdržení a na Havlíčko-Brodsku na příjezdu do Přibyslavy směrem od Pohledu srazilo osobní auto cyklistu, počítejte s omezeními, jděte tam opatrně. Pojďme dál, Guns N' Roses zazněj za pár minut a předtím taky novinka od kapely Revivalist, Heartstop.
1: Radio Rock Zone.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Živák od Red Hotu, The Zephyr Song na Radio Rock Zone, no a samozřejmě celá hodinka živáků už od 6, kdy si poprvé po víkendu budete moct dát celou hodinu živý muziky v kuse, tady náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, no a tím vás už provede můj kolega Frank. Ode mě ještě Twisted Sister a nebo Denko Jones společně s Marty Friedmanem, Diamond in the Rough už za chvíli.
1: Roseman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer v 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Přišel čas loučení 17.45, ale ještě nám Kuba z Global Assistance řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze ve Studulkách na Poncerově ulici za odbočkou z Jeremiášovy bourala dvě osobní auta. Pozor dejte na Poděbradské ulici u Lahovecké, kde po silnici poskakuje člověk. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov je také omezený provoz. Nárazy se tam mohou tvořit kolony. Na nájezdu z Rozvodovské spojky na Pražský okruh na cestě k letišti bourala dvě osobní auta. A pomalu se jede například po Kebelské ulici z Hloubětina po Letňany nebo také na jižní spojce na Lanovém mostě směr Černý most. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Z Prahy to teda není úplně všechno, protože pozor, byste měli dávat taky v Ločský ulici v Bohnicích u křižovatky s Čimickou, kde srazil autobus chodce. Čekejte tam možný komplikace a v Dejvicích v ulici Milady Horákové u křižovatky se Svatovíckou dva osobáky v sobě. Připravte se i tam na zdržení. Na Litoměřicku mezi Dušníky a Doksany u nájezdu na D8 bourali dvě osobní auta, na místě policie a provoz částečně omezený. A na Frýdecko-Místecku na příjezdu do Dobré směrem od Lučiny u nájezdu na dálnici D48 komplikuje provoz dopravní nehoda na místě. Počítejte se zdržením v obou směrech. Tak ode mě pro dnešek všechno. Já vám přeju příjemný zbytek pondělka. U česti už Frank a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a my si to dáme spolu zase zítra stejně jako dnes od 2 odpoledne do té doby. Čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Potisk trička, byla bel, CZ.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
8: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Krásně fošovaný pondělní podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili Radio Rockzone. No ale já tady nejsem sám, tu se mnou je druhá do vaší oblíbený dvojice, a to sice Zuzanka, ahoj.
1: Ahoj.
0: A my vám přejeme krásný pondělí 1. června 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Laurám, Lorám, Loretám, Lornám a Hortenzím, který ho dneska slaví. Taky si dneska připomínáme samozřejmě Mezinárodní den dětí, ale taky Světový den rodičů a nebo Světový den mléka. Tak to spolu všechno souvisí samozřejmě. Když jsme byli u těch oslav svátků, tak si připomenem, že dneska slaví narozeniny třeba Alanis Morissette a nebo by je oslavila Marilyn Monroe. Tak posíláme na dálku, teda aspoň Alanis Morissette. A tohle chytrosti...
1: dálka, to, no,
0: to je pravda, no. Tohle chytrosti každopádně ode mě, no a Zuzanko, půjde, co máš pro nás ty?
1: Tak já zase tady chytrostí nemám.
0: Já jenom pardon, že tě ještě zastavím, ty bláho, Marilyn Monroe by dneska oslavila 100 let? Jestli počítám správně.
1: No jo.
0: To je krásný.
1: To taková čapajzna, to porád je.
0: No, to je pravda.
1: No, ona už vždycky zůstane, to je ta výhoda. Jako a my taky mládneme, že jo, krásníme, to je jasný.
0: To je fakt.
1: A moudříme, my jsme tak moudří, až z nás tryská ta moudrost.
0: Až jsme z toho modří.
1: Ano. Mléční celý v tento velký den. Takže, jelikož je pondělí, tak si myslím, že si připijete opravdu večer mlékem. Ať už tím pivním nebo normálním, to tady nepíšou, kdo má svátek, takže se z toho můžete krásně dostat. No a protože v klubech se toho moc neděje, tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Květen nás zase pěkně zahřál, Timmyho budou pitvat a Serena Williamsová se vrací k tenisu. Letošní květen byl nadprůměrně teplý. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dosáhla průměrná teplota vzduchu 14,2 stupně, což je zhruba o stupeň víc, než kolik činí dlouhodobý průměr z let 91 až 2020. Na mnoha místech ho ale charakterizovalo také střídání hodně horkých dní s chladnými epizodami, s pozdními mrazy. Spousta regionů také bojovala se suchem. Ve Frýdku Místku zažili Hrabalovy slavnosti sněženek v reálu. Dneska ráno tam přímo v ulicích města naháněli 3 hodiny divočáka. Do akce se tam zapojili přivolaní strážníci, hasiči i policisté. Nejprve zvíře zahnali do vnitrobloku jednoho z domů, pak jim ale frnklo a zastavilo se před jednou z tamních prodejen. Skrze výlohu tam marnou lidskou snahu sledovali zákazníci i personál. Nakonec to nedopadlo dobře. Na místo musel dorazit myslivec, který už tak vystresovaného čuníka zastřelil. Kromě něj se nikomu nic nestalo a ani škody na majetku nejsou v podstatě žádné. Případ Timmy ještě neskončil. Osud nešťastné velryby pořád zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství ve Stralsundu na severu Německa dostalo víc než 100 trestních oznámení a dalších podnětů, které se zabývají životem a smrtí mladého keporkaka a musí je řešit. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu jeho úmrtí. Odehraje se tenhle čtvrtek přímo na pláži a trvat by měla zhruba 6 hodin.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Serena Williamsová se vrací k tenisu. 4 roky po ukončení kariéry americká tenisová hvězda zase začne hrát na WTA Tour. Zahraje si totiž 4 hru na trávě v Queen's Clubu, který je generálkou na slavný Wimbledon. Informovali o tom organizátoři tohoto prestižního turnaje. 44-letá Williamsová přitom s tenisem sekla v roce 2022. Teď ale změnila názor a na okruh pojede. Vohnouti se chystají zbořit Prahu, nebo aspoň roztančit Riegerovy sady. Kapela v čele s bratry Homolovými vystoupí v tamním

0: až na plus 26.
1: Tak já ti, Zuzanko, moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli Hodinu živáku na tělo. Hned zkrát pro vás mám pecky od Queenu, Green Day, anebo si dáme Black Sabbath a jejich NIB.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 18.16 a za náma první várka živáků zakončená s Queenama a Sheer Heart Attack. No a my už se pojďme podívat, jak to aktuálně vypadá. S dopravou situaci nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezký podvečer. Na dopravní nehodu dejte pozor na Praze 8 v ulici u Dustonky před Sokolovskou. Doprava tam zpomaluje. V Loďské ulici v Bohnicích u křižovatky s Čimickou zůstává omezený provoz po vážné nehodě autobusu s chodcem. Připravte se na menší zdržení na Kvelské ulici v celém úseku od Hloubětina po Letňany. A doprava vázne také v obou směrech na příjezdech do Štěrbohol po jižní a štěrboholské spojce. Z Global Assistance, z Kuba.
1: Kubo, moc krát díky a my už se pojďme na další živáky. Čekají nás Pretenders, Foster the People anebo Foo Fighters a jejich Best of You.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km. Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu jenom Prahu, a to sice dva koncerty. Jeden je u Malýho Glena, kde vystupuje tradičně René Trossman, a nebo u Zavěšenýho kafe, kde zahraje Škredá holka. Tolik tedy ke kulturním pozvánkám, no a my už si pojďme dát další živáky. Čekej nás Hima nebo Alanis Morissette a její Ironic.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzika na těla.
3: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Oh, so sad, isn't it?
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
2: Pojďme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá. Na silnicích na Pražském okruhu na 9. kilometru směrem k D1 stojí Ukrajince nákladní auto s poruchou. V Praze v Průmyslové ulici směrem do Hloubětina dejte pozor na porouchané osobní auto. Na dálnici D5 na 17. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu stojí Ukrajince porouchané osobní auto. Na dálnici D1 na 366. kilometru směrem od Polska na Olmouc narazilo osobní auto do dopravního značení. Počítejte s omezením a pomalým provozem. A v Praze ve Svatovícké ulici před odbočkou do ulice Milady Horákové došlo k nehodě. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlý přehled zpráv.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
4: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
3: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
4: Lesmes. Les stres.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host v pořadu Od poslech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone.
10: Muzika na tělo.

smiling on the road.

0: Sedmá hodina večerní nebo podvečerní na rádiu Rockzone. Zhruba za dvě minutky, to znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Franka Sašenka, Franka Zuzanka.
1: To nevadí.
0: To už je ta nesvalová paměť. Moskva.
1: Automatismus bych
0: řekla. No to ze mě to dneska leze, to je pondělí ponděluje.
1: Neříkej lobotomie.
0: No to jsem se zralej, tyjo. Pondělí ponděluje dneska opravdu teda krásně, nicméně tady Franka Zuzanka s vám hlásí od mikrofonu a my vám přinášíme další rychlej přehled zpráv. Já teda konkrétně nepřímo Zuzanko, ty taky
1: ano,
0: jsi to přehled.
1: Já jsem jenom chtěla říct, že mi klidně můžeš říkat Karle, od tebe mi to nevadí. Abys to měli jednodušší, víš, dneska, jako když tě vidím, jak se tady trápíš.
0: No.
1: Vy se asi taky trápíte, pokud chcete někam za muzikou, protože koncertů dneska jako opravdu jako není moc. Skoro bych řekla žádnej, tak si puste rádio Rockzone a buďte mnohem šťastnější, než byste něco hledali, tady to máte jistý. No a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Schodek rozpočtu roste v Česku, možná alkohol brzy nekoupíte a rekordman Premier League končí. Schodek státního rozpočtu roste, v květnu vyskočil na víc než 107,2 miliardy k tomu. V dubnu to přitom bylo 106 miliard korun. Informovalo o tom dneska ministerstvo financí s tím, že prohloubení schodku je v květnu obvyklé. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Česká Lípa zažívá dopravní revoluci. Dneska se otevřel nový úsek budoucího obchvatu města. Ten má do budoucna kompletně odvést dopravu ze silnice číslo 9, která město spojuje s Novým Borem a Mělníkem. Starostka Jitka Wolfová tak má logicky z úseku velkou radost, i když měří jenom půl druhého kilometru.
3: Lidé, kteří odjíždějí z průmyslové zóny, mohou navázat na obchvat. Myslím si, že ten nápor přes centrum města, přes všechny ty semafory, kde se stojí, tohle se hodně sníží. A lidé, kteří jedou směrem z Prahy na Děčín, budou moct využít tuto cestu a ta nákladní doprava se tím odkloní.
1: Česká Lípa je jedním z mála větších měst, která nemají obchvat a kamiony jim projíždějí. Jejím centrem projede každý den přes 15 000 aut. V Polsku se rozjela vlna nočních prohibicí. Láhev alkoholu si během večerních toulek městem nepořídíte, například v Krakově, Gdaňsku nebo Štětíně. Ode dneška zakázali noční prodej alkoholu ve večerkách a na čerpacích stanicích také ve Varšavě. Exministr zdravotnictví Vlastimil Válek krok našich sousedů vítá. Upozornil na to, že opatření pomáhá trochu jinak, než si někteří lidé můžou myslet.
4: Efekt na celkovou spotřebu alkoholu je nulový. Je především na kriminalitu a snižuje se počet hospitalizací a snižuje se počet těch, co chodí na urgentní příjmy pod vlivem alkoholu.
1: Noční zákaz prodeje alkoholu podpořilo nedávno i naše ministerstvo zdravotnictví. Šéf rezortu Adam Vojtěch by měl kompletní návrh večerní prohibice předložit ještě do léta.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: James Milner ukončil kariéru. Rekordman v počtu startů v anglické fotbalové lize to oznámil na Instagramu. 40-letý univerzál a bývalý reprezentant odehrál za 6 klubů celkově 658 zápasů, což je neuvěřitelné číslo. Svoji poslední profesionální sezónu přitom strávil v Brightonu. Milner napsal, že fotbal opouští s velkou hrdostí, vděčností a s mnoha vzpomínkami. Bude mu prý vždycky vděčný za možnosti, které mu nabídl. Co bude dělat dál, zatím neprozradil. Billy Gibbons mlží. Zpěvák a kytarista ZZ Top poslal do světa nový singl, jmenuje se Brown Paperback a 76-letý muzikant na něm spojil síly se svým dlouholetým kamarádem a hvězdou americké country Keithem Urbanem. Fanoušci hned začali spekulovat o tom, že Gibbons chystá nové solové album. On to nicméně sice nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Nicméně při síle určitě je. Jenom loni odehrál tenhle veterán 107 koncertů se ZZ Top a dalších 33 vystoupení se svojí kapelou BFGs, takže nějaké album ho rozhodně jenom tak nevyčerpá. Pojďme ještě na počasí. V noci klesnou teploty k desíce, bude jasno až polojasno, stejně tak jako celý zítřejší den, kdy ale půjdeme s teplotami nahoru a bude až 26.
0: Já ti moc krát děkuji, Zuzanko, no a my už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, který mě hraní na vaše přání, čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz, anebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte, teď už se ale pojďme dát Linkin Park a jejich From the Inside.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Sejdeme se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na telo.
2: Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 8 večer, přátelé, za chviličku, to znamená jenom jedinou věc, a to sice si dáme poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě předtím vás ale samozřejmě od mikráku zdraví vaše oblíbené duo Frank a Zuzánka.
1: Dobrý den.
0: Teď jsem to řekl správně. Tak a...
1: Soustředil se ale pekelně, to já vidím, jak na mě zíráš, jako kdo to je, kdo to je, řeknu to, neřeknu to.
0: Dobře, beru, dnešek není jako... Dnešek není jeden z mých nejsilnějších dnů, tak to řekněme.
1: A zaplať pánbu, že máš v týdnu jenom jeden takhle slabý den.
0: No já budu doufat.
1: No určitě.
0: Já budu doufat.
1: Známe leta.
0: Každopádně vám přejeme krásný pondělí 1. června ještě jednou pro dnešek taky všechno nejlepší k svátku všem Laurám, Lorám, Loretám, Lornám a Hortenzím, který dneska slaví svátek. Tak ještě jednou připomínáme Mezinárodní den dětí, Světový den rodičů a Světový den mléka, všechno krásně propojené mezi sebou. Tak a tolik chytrostí ode mě a Zuzanko, povídej, co máš pro nás ty.
1: Chtěla říct, že velmi často večer si mléko na dobrou noc dávám, jako nikdo mi to nevěří, ale skutečné mléko, jako normální pivní mléko, velmi moc nepiju, tam je moc pěny, to já mám radši normální, ale opravdu obyčejný mlíko. Na usnutí je to skvělá věc, vřele doporučuji.
0: Zvlášť, když
1: dobrý. Je, ano, to tak dobrý není.
0: Ale... Co tomu se nám říká, ne? Medvědí packa, nebo nějak tak se tomu říká, myslím, že teplý mlíko s medem je, myslím, že medvědí packa.
1: Zeptám se kamarádu z Medvěd 009, jestli vědí něco o této packe. Jinak bych vám chtěla říct velmi aktuální informaci, že meteorologové potvrdili opravdu dvě slabší tornáda, která se v neděli objevila na jihu Čech, konkrétně u Netolic a taky u Týna nad Vltavou, to jenom abyste věděli, jestli jste to tam zažili, co jste zažili, a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Praha láká hlavně Čechy. Nikola Ogrodníková zase hází oštěpem a divokej byl se chystá na zámek. Praha láká hlavně Čechy. Loni do hlavního města přijelo nejvíc turistů právě z tuzemska. Druhými nejčastějšími návštěvníky hlavního města byli Němci a třetími Američané. Podle mluvčí firmy Prague City Tourism Kláry Janderové vzrostl výrazně počet turistů z Izraele a z Číny.
3: Návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou. Co se týká nárůstu počtu asijských turistů, to souvisí především s obnovenými pravidelnými leteckými spojeními.
1: Do Prahy loni přijelo přes 8 milionů turistů, z toho víc než 1,5 milionu bylo z Česka. Provozovatelé prodejen na malých vesnicích to nemají v dnešní době lehké. Většinou je převálcují hypermarkety a obchodní centra v dojezdové vzdálenosti. V Moravskoslezském kraji se to ale rozhodli řešit a tito lidé od nich dostanou dotace. Aby obchůdky nezanikly, hejtmanství rozdělí zájemcům celkem 4 miliony korun. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, každý z žadatelů může získat až 130 tisíc korun.
4: Peníze lze využít například na mzdy, nájem a energie nebo na telekomunikační služby. Z dotace je možné zaplatit i provoz a údržbu prostor nebo náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Lidé z města si možná důležitost vesnických obchůdků ani neuvědomují. Pro místní jsou však nepostradatelné. Jsou nejen místem k nákupům, ale nabízejí též příležitost setkat se a pohovořit s ostatními lidmi z vesnice. Eva Panošová, Moravskoslezský kraj.
1: Další záchranáři si připsali husarský kousek. Povedlo se jim vyprostit mladého muže, který včera uvíznul v jeskyni na severozápadě země v hloubce 120 metrů. Zaklínila se mu tam noha pod balvanem. Desítky lidí se ho snažili dostat nahoru na povrch země celou noc. A nakonec se jim to povedlo. Sanitka ho odvezla do nemocnice. 20-letý jeskyňář sice nemohl chodit a byl slabý, ale se záchranáři komunikoval a byl celou dobu při vědomí.
2: Posloucháte rychlý přehled na rádiu Rockzone.
1: Nikola Ogrodníková zase válí. Bronzová olympijská medailistka se vrací po mateřské pauze k oštěpu a hned slaví úspěch. 35-letá sportovkyně vyhrála soutěž oštěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítinku bronzové kategorie Kontinentální tour v Praze si triumf zajistila hned svým prvním pokusem. Dohodila do dálky 59 metrů a 87 cm. Druhou Ezru Türkmenovou z Turecka porazila o víc než metr.
5: Asi takovej pocit, jako je podnutí nože, asi takovej pocit.
1: Divokej byl se chystá na zámek. Kapela z Úval vystoupí už tenhle pátek na Amos Festu v Dačicích nedaleko Jindřichova Hradce, kam se Bylové vrací po 3 letech. Akce slaví 10 let svojí existence, takže je opravdu na co se těšit. Bylové jako hlavní headlineři vyběhnou na pódium v 8 večer. Zahrajou ale také Vypsaná fixa, Kublížci nebo The Feet. Lísky se dají koupit online nebo v pizzabaru Amos v Dačicích, stojí 850 korun. A pojďme ještě na počasí. Tak dneska v noci klesnou teploty k desíce, ale bude jasno až polojasno a jasno až polojasno. Čekejte i celý zítřejší den, tedy v úterý, a teploty půjdou nahoru, to je jasný, vystoupají na 26 stupňů.
0: Tak jo, já ti, Zuzanko, každopádně moc krát děkuji.
1: Já chtěla říct 650, já nevím proč.
0: 650, no to by bylo krásný, ty bláho, to bychom asi nemohli vyjít ani
1: ven. Jsme byli jak bábovky, jsme měli kurčičku.
0: Tak, přesně. Každopádně, Zuzanko, já ti moc krát děkuji, užij si zbytek večera, my se uvidíme a uslyšíme zase někdy příště.
1: Mějte se.
0: No a my si, přátelé, dáme poslední společnou hodinku, plnou samozřejmě skvělých pecek na tělo hned z kraje. Pro vás mám třeba Foo Fighters, JR a nebo Nickelback a jejich Rockstar.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem se proknout, jak to aktuálně vypadá. Na silnicích na dálnici D35 na 246. kilometru směrem od Olomouce na Mohelnici stojí Ukrajince porouchané vozidlo. Pak tu mám dál v Praze ve Svatovícké ulici před odbočkou do ulice Milady Horákové došlo k nehodě, počítejte s omezením provozu a se zdržením. V Praze na Hloubětíně v Poděbradské ulici u křižovatky s Lehoveckou havarovala dvě osobní auta, doprava na místě zpomaluje, blokovaný je jeden jízdní pruh. Na dálnici D48 na 54. kilometru směrem od Českého Těšína na Frýdek místech havarovalo osobní auto do svodidel, doprava na místě zpomaluje a v Praze v Loďské ulici v Bohnicích u křižovatky s Čemeckou srazil autobus chodce, počítejte tam s komplikacemi. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Black Label Society s názvem Ozzy Song.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Radio Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Počasí.
1: Tak se mrkneme, jak to aktuálně vypadá a bude vypadat s počasím. Teď mi to tu píše 19 stupňů a venku slunečno. V noci očekávejte, že bude jasno až polojasno a místy se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 8, v údolích až 6, v tisíce metrech na horách kolem 8, v mrazových kotlinách výrazně méně. Zítra bude ráno jasno až polojasno a ojedinělé mlhy. Postupně čekáme většinou oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty je na 20 až 26, v tisíce metrech na horách kolem 17 stupňů. Tolik tedy k počasí, my pojďme na další muziku. Čekají nás Kiss anebo Linkin Park a jejich Lost.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
3: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
4: Rosman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer v 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touhle kvalitou, která nestárne od kysáku, se s vámi i Frank pro dnešek loučí. Vy se samozřejmě užijte zbytek pondělního večera a my se uslyšíme zase zítra klasicky od 6 do 9 večer. Do té doby se opatrujte, no a zítra zase čus!
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Počasí bude teď každý den jiné. Chystá se Timiho pitva a naši hokejisté v žebříčku klesli. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. S počasím to bude tenhle týden jako na houpačce. V úterý by mělo být úplně jasno nebo nejhůř polojasno a teploty půjdou nahoru, vystoupají až k 26 stupňům. Ale pozor, ve středu začne zase pršet a rtuť teploměru spadne ke 20, aby ve čtvrtek mohla zase zamířit až k číslu 27 a k tomu bude ještě i naprosto jasno. V pátek zase zaprší a víkend by mohl být teplotně příjemný. Čekejte teploty kolem 24 a déšť se nám snese na hlavy jenom sem tam občas. Dětský ombudsman se činil. Za necelý rok působnosti dostal Martin Beneš skoro 1600 podnětů, z toho zhruba 180 mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, chování na školách nebo poměrů v dětských domovech. Beneš už proto také skládá poradní tým složený právě z dětí.
2: Scházet se budeme asi 4x za rok, budeme se scházet obvykle na 2 dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu.
1: Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Případ Timmy ještě neskončil. Osud nešťastné velryby pořád zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství ve Stralsundu na severu Německa dostalo ohledně ní víc než 100 trestních oznámení a musí je řešit. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého Keporkaka. Odehraje se tenhle čtvrtek přímo na pláži a trvat by měla zhruba 6 hodin.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté spadli ve světovém žebříčku dolů, ale nebylo to zas o tolik. Po 5. místě na mistrovství světa v Curychu a Friburgu klesli v tabulce Mezinárodní hokejové federace z 5. na 6. pozici. Mají teď celkově 5070 bodů a na 5. Švédsko, jich ztrácejí 30. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, které skončilo na svém domácím šampionátu stříbrné. A na samý závěr přidám ještě předpověď počasí. V úterý bude ráno jasno, postupem dne ale spíš oblačno a na horách se můžou vyskytnout i přehánky. Ty se večer objeví místy i v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty vystoupají až na 26 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rozour.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babišův kabinet řeší kratom, na ještěd vyběhnou ovce a tenista Jakub Menšík na Roland Garros válí. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Vláda bude řešit kratom. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chystá návrh, podle kterého by si ho mohli koupit jenom lidi starší 21 let. Dneska ho prodají i těm, kterým už bylo 18. Ministryně financí Alena Schillerová chce kratom také jinak danit.
2: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
1: To všechno by mělo zahrnovat nový adiktologický zákon, který kabinet Andreje Babiše připravuje. Na ještědu v Liberci se budou pást ovce. Na jeho svahy je vypustí ve středu a zůstanou tam až do zimy. Ski areál je chce využít jako turistickou atrakci. Zároveň ale budou také vesele spásat trávu na sjezdovce Skalka. Do téhle záslužné práce se vrhne konkrétně 10 zvířat plemene skůde, které je jedním z nejstarších v Evropě. Silné bouřky a vichr potrápily také Austrálii. Na jihozápadě země je skoro 70 tisíc domácností bez elektřiny. Odkloněny musely být i některé lety směřující do Pertu. Nárazy větru v dané oblasti dosáhly rychlosti až 135 km v hodině, což je srovnatelné s cyklónem. Záchranná služba tam obdržela asi 700 žádostí o pomoc.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jakub Menšík je v Roland Garros pěkně rozjetý. Český tenista postoupil poprvé ve své kariéře do čtvrtfinále tamního grandslamového turnaje. Stalo se tak poté, co na pařížské Antuce udolal nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska. Porazil ho za 3¾ hodiny po setech 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3. V boji o postup mezi nejlepší čtyři teď narazí na 19-letého Brazilce João Fonseca. Jejich zápas je naplánovaný na Night Session, nezačne tedy dřív než ve 8:45 večer. A pojďme se podívat ještě na počasí. V úterý by moc pršet nemělo, déšť se očekává jenom k večeru v jeho západní polovině Čech nebo na horách. Jinak bude ráno jasno, přes den spíš oblačno a nejvyšší teploty vlezou na 26 stupňů. V 1000 metrech nad mořem bude kolem 17.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Bluesman Taj Mahal je už od 60. let jednou z nejvýraznějších osobností svého žánru. Album Time je odhadem jeho 40. Většina skladeb pochází z roku 2010. Tehdejší Sessions zůstalo nedokončené a Mahal je dokončil až teď. Je to jeho typická deska, směska blues, soulu, jazzu a dokonce i afrokubánských rytmů. Dneska večer v 11. nás tady čeká sám Taj Mahal na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Počasí bude teď každý den jiné. Chystá se Timiho pitva a naši hokejisté v žebříčku klesli. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. S počasím to bude tenhle týden jako na houpačce. V úterý by mělo být úplně jasno nebo nejhůř polojasno a teploty půjdou nahoru, vystoupají až k 26 stupňům. Ale pozor, ve středu začne zase pršet a rtuť teploměru spadne ke 20, aby ve čtvrtek mohla zase zamířit až k číslu 27 a k tomu bude ještě i naprosto jasno. V pátek zase zaprší a víkend by mohl být teplotně příjemný. Čekejte teploty kolem 24 a déšť se nám snese na hlavy jenom sem tam občas. Dětský ombudsman se činil. Za necelý rok působnosti dostal Martin Beneš skoro 1600 podnětů, z toho zhruba 180 mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, chování na školách nebo poměrů v dětských domovech. Beneš už proto také skládá poradní tým složený právě z dětí.
2: Scházet se budeme asi 4x za rok, budeme se scházet obvykle na 2 dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu.
1: Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Případ Timmy ještě neskončil. Osud nešťastné velryby pořád zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství ve Stralsundu na severu Německa dostalo ohledně ní víc než 100 trestních oznámení a musí je řešit. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého kyporkaka. Odehraje se tenhle čtvrtek přímo na pláži a trvat by měla zhruba 6 hodin.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté spadli ve světovém žebříčku dolů, ale nebylo to zas o tolik. Po 5. místě na mistrovství světa v Curychu a Friburgu klesli v tabulce Mezinárodní hokejové federace z 5. na 6. pozici. Mají teď celkově 5070 bodů a na 5. Švédsko, jich ztrácejí 30. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, které skončilo na svém domácím šampionátu stříbrné. A na samý závěr přidám ještě předpověď počasí. V úterý bude ráno jasno, postupem dne ale spíš oblačno a na horách se můžou vyskytnout i přehánky. Ty se večer objeví místy i v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty vystoupají až na 26 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

0: missed that colonic. Don't worry about it.
1: What?

0: I would have to say that this is the best show we've done in 3 years.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Babišův kabinet řeší kratom, na ještěd vyběhnou ovce a tenista Jakub Menšík na Roland Garros válí. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Vláda bude řešit kratom. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chystá návrh, podle kterého by si ho mohli koupit jenom lidi starší 21 let. Dneska ho prodají i těm, kterým už bylo 18. Ministrině financí Alena Schillerová chce kratom také jinak danit.
3: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
2: To všechno by mělo zahrnovat nový adiktologický zákon, který kabinet Andreje Babiše připravuje. Na ještědu v Liberci se budou pást ovce. Na jeho svahy je vypustí ve středu a zůstanou tam až do zimy. Ski areál je chce využít jako turistickou atrakci. Zároveň ale budou také vesele spásat trávu na sjezdovce Skalka. Do téhle záslužné práce se vrhne konkrétně 10 zvířat plemene skůde, které je jedním z nejstarších v Evropě. Silné bouřky a vichr potrápily také Austrálii. Na jihozápadě země je skoro 70 tisíc domácností bez elektřiny. Odkloněny musely být i některé lety směřující do Pertu. Nárazy větru v dané oblasti dosáhly rychlosti až 135 km v hodině, což je srovnatelné s cyklónem. Záchranná služba tam obdržela asi 700 žádostí o pomoc.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Jakub Menšík je v Roland Garros pěkně rozjetý. Český tenista postoupil poprvé ve své kariéře do čtvrtfinále tamního Grand Slamového turnaje. Stalo se tak poté, co na pařížské Antuce udolal nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska. Porazil ho za 3¾ hodiny po setech 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3. V boji o postup mezi nejlepší čtyři teď narazí na 19-letého Brazilce João Fonseca. Jejich zápas je naplánovaný na Night Session, nezačne tedy dřív než ve 8:45 večer. A pojďme se podívat ještě na počasí. V úterý by moc pršet nemělo, déšť se očekává jenom k večeru v jeho západní polovině Čech nebo na horách. Jinak bude ráno jasno, přes den spíš oblačno a nejvyšší teploty vlezou na 26 stupňů. V 1000 metrech nad mořem bude kolem 17.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Georgie obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Počasí bude teď každý den jiné. Chystá se Timmyho pitva a naši hokejisté v žebříčku klesli. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. S počasím to bude tenhle týden jako na houpačce. V úterý by mělo být úplně jasno nebo nejhůř polojasno a teploty půjdou nahoru, vystoupají až k 26 stupňům. Ale pozor, ve středu začne zase pršet a rtuť teploměru spadne ke 20, aby ve čtvrtek mohla zase zamířit až k číslu 27 a k tomu bude ještě i naprosto jasno. V pátek zase zaprší a víkend by mohl být teplotně příjemný. Čekejte teploty kolem 24 a déšť se nám snese na hlavy jenom sem tam občas. Dětský ombudsman se činil. Za necelý rok působnosti dostal Martin Beneš skoro 1600 podnětů, z toho zhruba 180 mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, chování na školách nebo poměrů v dětských domovech. Beneš už proto také skládá poradní tým složený právě z dětí.
2: Scházet se budeme asi 4x za rok, budeme se scházet obvykle na 2 dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu.
1: Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Případ Timmy ještě neskončil. Osud nešťastné velryby pořád zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství ve Stralsundu na severu Německa dostalo ohledně ní víc než 100 trestních oznámení a musí je řešit. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého kyporkaka. Odehraje se tenhle čtvrtek přímo na pláži a trvat by měla zhruba 6 hodin.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté spadli ve světovém žebříčku dolů, ale nebylo to zas o tolik. Po 5. místě na mistrovství světa v Curychu a Friburgu klesli v tabulce Mezinárodní hokejové federace z 5. na 6. pozici. Mají teď celkově 5070 bodů a na 5. Švédsko, jich ztrácejí 30. Do čela žebříčku se dostalo Švýcarsko, které skončilo na svém domácím šampionátu stříbrné. A na samý závěr přidám ještě předpověď počasí. V úterý bude ráno jasno, postupem dne ale spíš oblačno a na horách se můžou vyskytnout i přehánky. Ty se večer objeví místy i v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty vystoupají až na 26 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Atlanta Georgia obvykle pocházejí jižanské bluesové kapely, takže alternativní metal Seven Dust je velkou výjimkou. Seven Dust je hodně zkušená kapela a má za sebou už 15 desek. A ta poslední se jmenuje One a vyšla na 1. máje. Na podzim budou hrát a propagovat svoji novou desku v Evropě, ale není jisté, zda budou hrát i v Praze. Takže zatím nám stačí jen nová deska. A to uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

Estado español, garantizo que la ley será igual para todos.